Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení s Vojtou Vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako. Tak.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovat. Ale je to vlastně kotlík, no. Ale ano. Důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne, pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lému toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se ti
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo. Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo.
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti. Na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.
1: Bin in de Pantelkramer Sima, komm ich her vom Pilsner Markt.

A kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém Středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říct, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cípte zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vememe, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů. Už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se předávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny, nebo když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z nitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století, a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Zubrnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu,

0: hlavy lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty fólie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.

0: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
1: Ano, přesně tak.
0: Když vám paní Evo rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
1: Samozřejmě úleva a radost.
0: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
1: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
0: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
1: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
0: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
1: Děkuji, stálo to za to.
0: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
1: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
0: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
1: Děkuju.
0: Paní Eva, vám ať se daří.
1: Děkuji.
0: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech začnou jednání o nové povolební koalici. Mariánské Lázně dnes hostí lázeňský festival Jablek. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou hned o víkendu jednat o nové koalici. I tentokrát ji chtějí sestavit především s uskupením Karlovaráci, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: My jsme už říkali, že bychom rádi pokračovali v té nastavené spolupráci, to znamená, ANO se vlastně 8 let spojovalo vždy s Karlovaráky a budeme rádi, když v spolupráci budeme moct vést Karlovy Vary i další 4 roky. Rozhovory povedeme už teď o víkendu, takže já věřím, že bychom vlastně po víkendu měli vědět, jak by mohla případná koalice v Karlových Varech vypadat.
0: Karlovarský kraj dnes pořádá v Mariánských Lázních 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na kolonádě čeká návštěvníky jarmark, ochutnávky jablečných specialit a výstava starých regionálních odrůd ovoce. Součástí programu budou taky tvůrčí dílny a hudební vystoupení. Lidé můžou hlasovat o nejkrásnější jablko a přihlásit se do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Do soutěže se může zapojit kdokoliv. Stačí, když připraví nějaký moučník, kde budou využita jablka jako jedna z hlavních ingrediencí a svůj výtvor přinese v neděli v čase mezi 9:30 a 9:30 na kolonádu v Mariánských Lázních, kde ji odevzdá a jeho moučník tak bude zařazen do soutěže.
0: Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patří nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
4: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
0: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje celkem už skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi.
1: Sport.
0: Brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střeleckém mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ve finále ale nestačili na Slováky a vítězné Rusy.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami, hlavně v odpoledních hodinách. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vany slabý, přes den přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nemáme teď časně ráno v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To je přesný čas, po zprávách 5 hodin, tak může začít nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je povolební, má datum 11. října a po celé ráno i dopoledne dnes s vámi bude Radim Jehlík. Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčí, si řekneme za chvíli.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: počasí.
1: Jak dnes bude? Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami, hlavně v odpoledních hodinách. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty v Karlovarském kraji je 10 až 13 stupňů, v Krušných horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Čínasky, jejich hlavolam v nedělním radním vysílání. Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli a přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepšímu.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct, nebo...
8: No. Můžeš mlčet.
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policisté v Karlovarském kraji nezaznamenali v souvislosti s volbami žádné problémy. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové policisté nezaznamenali žádné narušení během voleb ani veřejného pořádku. V Ostrově u Karlových Varů dokončují rekonstrukci saunového centra. Do přestavby více než půl století starého areálu město investovalo 35 milionů korun. V pondělí ho radnice otevře veřejnosti ve zkušebním provozu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na Chebsku novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Jak uvedla mluvčí agentury Karolina Šulová, rezervace v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les chrání divoké vývěry minerálních vod, které jsou ve střední Evropě už raritou. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Spojené státy podle prezidenta Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal cenu Nobelovu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navy Pillayové. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa svou celkově šestou medaili. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť a teploty do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na silnici 6 na úrovni Čertova ostrova ve směru na Prahu je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Víte, že Františkovy lázně byly první slatinné lázně na světě? I po více než 200 letech je tu možné absolvovat koupele podle tradiční receptury, ke kterým je třeba 80 kg speciálně ošetřené slatiny. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: počasí.
1: Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami, hlavně v odpoledních hodinách. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 10 až 13 stupňů, v Krušných horách potom 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby zátěž dnes bude mírná na prvním stupni.
0: Festival vůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil mě.

0: Dobříš, ovšem záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě, zmiz pobudo z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku, obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem použiv starého triku. Dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel. Takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
0: Šest hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V komunálních volbách v Chorově na Sokolovsku zvítězilo hnutí Místní. V Ostrově na Karlovarsku dnes začíná festival Otty Hoffmanna. V Praze se uskuteční 30. ročník mezinárodní konference Forum 2000. Čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Chodově na Sokolovsku v letošních komunálních volbách zvítězil hnutí Místní za nezávislý rozvoj obcí a měst. Post starosty obhajoval Patrik Pizinger, ve vedení města bude čtvrté volební období. Po letošních volbách navíc získají v 21 členem zastupitelstvu o 3 mandáty navíc. Dohromady tak budou mít 16 křesel.
5: Pro nás jasný signál, že Chodováci chtějí, aby jsme pokračovali ve věcech, jako je liceum, příprava domů pro seniory, výstavba nových parkovišť. Takže vnímáme to jako jasný mandát k tomu, že máme dál město rozvíjet. Přijde nám jako rozumné spolupracovat nadále s hnutím Vize, což jsou chodoští sportovci, protože v uplynulých letech s námi byli v radě města a přinášeli velmi konstruktivní a zajímavé návrhy.
4: V Ostrově na Karlovarsku dnes začíná dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna. 58. ročník má na programu více než 40 soutěžních snímků. Promítat se budou v Ostrově, ale taky v Karlových Varech a v Sokolově, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
6: Filmy, které máme v soutěži i mimo soutěž, nesmí být starší než 2 roky. To je první kritérium. A my vzhledem k tomu, že udělujeme filmy v různých kategoriích, tak my se musíme vlastně soustředit i na tvorbu třeba pro děti do 12 let a od 13 do 18 a potom pro ty nejmenší.
4: Mezi oceněnými osobnostmi bude Zdeněk Svěrák nebo herečka Veronika Frajmanová. Festival potrvá do 16. října. Jakou moc mají dnes bezmocní? Na odkaz Václava Havla naváže 30. ročník konference Forum 2000, který dnes začíná v Praze. Setkání zároveň připomene 90 let od narození bývalého prezidenta. Do úterý budou účastníci hledat konkrétní cesty, jak posílit demokracii čelící tlaku autoritářských režimů i oslabování zevnitř. Debaty se zaměří na zapojení občanů do politiky, budoucnost mezinárodního řádu nebo rizika umělé inteligence. Část programu bude věnovaná Ukrajině. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sibiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami, hlavně v odpoledních hodinách. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vane slabý, přes den přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Situace na silnicích v regionu je teď bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme po šesté, pomalu jsme rozjeli víkendové ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pro neděli 11. října. Nárůst klientů a větší poptávky po službách eviduje pečovatelská služba v Chodově. Od nového roku proto rozšíří svůj tým. Budeme o tom mluvit za pár minut v reportáži.
0: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: Co je to rogalo?
1: Stroj?
2: Skupiní jako to, jak se pomenovalo tu skupinu.
1: Nějaký prapodivný třeba robot?
3: Zvíře nějaký?
1: Je to chlupatý a je na souši.
2: Hudební nástroj. Třeba nějaká soutěž.
1: Třeba nějaká kapela se třeba takhle může jmenovat.
2: Třeba nějaká lipo.
3: Nějaký skútr.

0: počasí.
1: S víkendovým ranním vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 6 hodin a 17 minut a my jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na telefonu je v tuto chvíli Jana Adamovská, kterou zdravím, přeju dobré jitro.
2: Hezké ráno.
1: Začněme aktuální situací, jak máme v Karlovarském kraji právě teď kolem těch 6:45.
2: Tak oblačnost je velká, na Toušimsku se vyskytuje přeháňka a teploty ty se po ránu pohybují od 7 do 8 stupňů a na horách jsou až 2 stupně.
1: No a bude to lepší přes den, jaká bude neděle? Jakou předpověď nám tedy pro ten dnešek vlastně slíbíte?
2: No, lepší to moc nebude, bude k nám proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu, to znamená takové přeháňkové počasí. Převládat bude proměnlivá, ale velká oblačnost a ráno a dopoledne se objeví jen málo přeháněk, odpoledne pak budou ty přeháňky četnější, večer pak srážky ustanou a vyjasní se a maxima dneska očekáváme do 13 stupňů, na horách do 8 a bude poměrně větrno, bude nám foukat mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
1: Tak to jsou slova Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. My za ně děkujeme, stejně jako za ty informace. Mějte se krásně. Zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tolik Nightwork, pečovatelská služba v Chodově. Roste poptávka po službách, sociální pracovnice jezdí do domácností za klienty a pomáhají jim například s nákupem nebo i osobní hygienou. Tím, jak populace stárne, péče o klienty začíná být náročnější. I proto město schválilo, že od nového roku posílí pečovatelská služba svůj tým. Poptávka totiž roste taky v odpoledních hodinách, o víkendech a státních svátcích.
1: Jak se máte?
2: No tak, po zdravotní stránce. Barunko, vy to znáte.
1: Však vím.
2: Že nemůžu chodit.
1: Co budete potřebovat, s čím potřebujete pomoc, Alenko?
2: Já jsem napsala tam, kdybyste byla tak hodná, Barunko, a něco mě koupila.
1: Samozřejmě.
2: Tentokrát toho moc není.
3: Klientkou pečovatelské služby je Alena Čechová. Paní Čechová, jak moc si vážíte toho, že vám takhle sociální pracovnice pomáhají?
2: Velice moc si toho vážím. A hlavně tady paní Barunky, protože to je pečovatelka nad všechny, to je zlatíčko.
3: Jak dlouho už pomoc pečovatelské služby využíváte?
2: Já 11 let.
3: Bylo by to pro vás složité, kdyby vám takhle nepomáhali sociální pracovnice?
2: No určitě ano. Já už jsem v takovém stavu s tou chůzí a s páteří, že já už bych si sama nepomohla.
1: Ano, zrovna tady paní Čechová je klientka, která nepotřebuje ještě přímou péči ohledně třeba hygieny, nebo prostě koupání, nebo prostě krmení. I takovéhle klienty máme, když jsou trvale ležící pacienti, je tam potřeba takzvaná přímá péče, která bohužel narůstá, populace stárne a je tam potřeba daleko víc přímé péče.
3: Říká z pečovatelské služby v Chodově Barbora Pastýříková. Kolik klientů za den obejdete nebo objedete?
1: Je to hrozně individuální. Je to každý den něco jiného. Jo, plus minus je tam standard třeba kolem 10 lidí denně. Spousta klientů nemá rodinu a v ten moment tam nastupujeme my.
3: Eliška Dvořáková, sociální pracovnice pečovatelské služby. Přibývá té poptávky po té péči?
4: Určitě přibývá. Myslím si, že každým rokem je to víc a víc. Naše klientela, jestli to tak můžu nazvat, stárne, jejich zdravotní stav se zhoršuje, tím pádem využívají víc a víc úkonů péče o vlastní osobu, plus k tomu vlastně každý měsíc s kolegyní jezdíme na několik desítek šetření, kde je poptávka vlastně o uzavření nových smluv.
3: Bylo by zapotřebí i přijmout další lidi?
4: Určitě by to bylo zapotřebí. Město to má v plánu od ledna vlastně přijmout novou pracovnici. Tím, že ta práce těch pečovatelek je náročnější, ten zájem je, ale je nedostatek personálu v tomto směru, tak aby jsme mohli zajistit tu péči v určitých časových vlastně limitech, kterým těm lidem skutečně pomůžou.
3: Pečovatelská služba se každý rok postará o zhruba 130 klientů. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Tereza.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Druhý nejdéle sloužící starosta v kraji Jan Horník v Božím daru končí. Jeho sdružení Náš domov Boží dar ve volbách nezískalo žádný mandát. Vedení města převezme opoziční sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, které získalo téměř 61% hlasů. Pramenům na Chebsku, v minulosti jedné z nejzadluženějších obcí Česka, ministerstvo financí dluh neodpustí. Splácet státu mají prameny 800 tisíc ročně až do roku 2064. Obec hospodaří s ročním rozpočtem okolo 3 milionů korun. V Ostrově na Karlovarsku dnes začíná dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna. 58. ročník má na programu více než 40 soutěžních snímků. Promítat se budou v Ostrově, ale taky v Karlových Varech a Sokolově. Průběh voleb v Moldavě na Teplicku bude řešit krajský soud v Ústí nad Labem. Starosta David Leitermann z ODS vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí. Podle něj se v obci zdržují jen před volbami. Někteří z nich s tím nesouhlasili a přišli volit. To jim ale volební komise nedovolila. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké společnosti. Brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střelecké mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť a teploty do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na Liptovskou výsypku zavede zájemce přírodovědná vycházka, která v 10 hodin startuje od plošiny před závorou na rohu ulic u Kipy a Mírová v chlumu svaté Máří. Návštěvníci uvidí také erozní procesy srovnatelné s pouštními regiony. Pořadatelé lázeňského festivalu Jablek zvou mezi 10. a 17. hodinou do prostoru kolonády v Mariánských lázních. Program nabídne jarmark, místní výrobu a řemeslníků, výstavu regionálních odrůd, ovoce a zahrádkářských výpěstků místních zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky pokrmu z jablek a hudební vystoupení. Karlovarská hvězdárna připravila od 14 hodin pohádku o měsíci. Děti se seznámí s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce. V Ostrově dnes začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Na Mírovém náměstí začne v 15 hodin program nazvaný Nemůžeme se dočkat. Představí se v něm například Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Připraven je lampionový průvod a setkání s hvězdami na červeném koberci. Ve 20 hodin začne v kulturním domě slavnostní zahájení festivalu. Koncert barokní hudby zazní od 15 hodin v Kraslickém kostele Božího těla. Účinkují Klatovské kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a konzorcium Muzikum Plzeň. A ještě sport. V 10. kole extraligy nastoupí v karlovarské Matony aréně v 17 hodin proti Energii Karlovy Vary tým kladenských rytířů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami, hlavně v odpoledních hodinách. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 10 až 13 stupňů, v Krušných horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2000.

Víte, že jezero Medard u Sokolova je dnes svou rozlohou téměř 500 hektarů největším rekultivačním jezerem v České republice? Velikostí odpovídá přibližně dvěma Máchovým jezerům. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Božím daru vyhrál volby opoziční sdružení nezávislých kandidátů. Na 22 místech budou lidé volit senátory i ve druhém kole. Ve 13 obvodech do něj postoupili kandidáti hnutí ANO. Mariánské Lázně dnes hostí lázeňský festival Jablek. Bude převládat proměnlivá oblačnost a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Ve vedení Božího daru končí sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka Náš domov Boží dar. Ve volbách nezískalo žádný mandát. Vítězem voleb je opoziční sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, které získalo 5 mandátů v 7členném zastupitelstvu. Do zastupitelstva byla za sdružení zvolená i Martina Poštová.
2: My moc děkujeme všem voličům, občanům Božího daru, kteří dorazili k volbám, řekli svůj názor a my děkujeme samozřejmě za sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, za 5 mandátů, které jsou pro nás závazné a samozřejmě jsme připraveni pro Boží dar pracovat.
0: Do zastupitelstva Božího daru se dostali kromě 5 lidí z vítězného sdružení ještě 2 zástupci sdružení Boží daráci. Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou lidé k urnám ještě jednou příští týden, v pátek a v sobotu. Více než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě 2 kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
3: Každé vlastně místo senátu pro nás bude fajn, když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
0: Největší šanci na výhru mají za hnutí ANO Jitka Wolfová v České Lípě a Lenka Bryškovská v Karviné. Obě postoupily z prvního místa. Karlovarský kraj dnes pořádá na kolonádě v Mariánských Lázních 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Akce každoročně láká milovníky regionálních produktů a podzimních specialit. Festival začíná v 10 hodin dopoledne. Podrobnosti přidává mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: Návštěvníci festivalu budou moci hlasovat také pro nejkrásnější jablko, což je soutěž Českého zahrádkářského svazu. Chybět nebude festivalový jarmark, ochutnávky štrůdlů, hudební vystoupení, kulturní vystoupení souboru Mariánek a to vše ještě za doprovodu zpívající fontány každou lichou hodinu.
0: Kvůli Velké Pardubické je dnes od 8 ráno do 7 večer uzavřena část silnice 1/37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Draškovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara, ale je nutné si předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavního nádraží. Policie doporučuje počítat s dopravními komplikacemi v okolí závodiště i v centru Pardubic. Sport. Házenkáři Karviné zůstávají v novém ročníku domácí extraligy 100%. Druhý tým uplynulé sezony porazil v 6. kole doma Kopřivnici 26-23 a vede tabulku o 3 body před mistrovskou Plzní. V sobotu taky Strakonice podlehly novému Veselí 29-33, Jičín Brnu 27-32 a Lovosice před vlastními fanoušky zdolali Frýdek Místek 29-27.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne pak s četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Teď časně ráno jezdíme v Karlovarském kraji bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 7 hodin a 5 minut, přejeme vám krásné nedělní ráno a příjemné vstávání, pokud musíte. Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Naše kolegyně o nich vydala knihu Jak to bylo doopravdy? A vy se víc dozvíte za chvíli, když s námi budete i dál.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

7 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, máme neděli 11. října, svátek má dnes Andrej a Andreas, jsou variantami původně řeckého jména Andreas a jeho význam vykládáme jako statný, odvážný nebo mužný. Tou českou formou tohoto jména je Ondřej. V lidové tradici byl svatý Ondřej považován za patrona nevěst. Tak všem Andrejům všechno nejlepší, posíláme další písničku našeho dnešního ranního vysílání. Tady je ABBA.

0: počasí.
1: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, ráno jen s ojedinělými, odpoledne pak četnějšími přeháňkami, večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 10 až 13 stupňů Celsia.
0: Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Tolik Čechomor spolu s karlovarskou rodačkou Lenkou Dusilovou, jejich proměny. Máme 7 hodin a 19 minut, do půl osmé ráno tedy zbývá už pouhých 11 minut a jestli vás zajímají historické mýty a dezinformace, tak vás potom určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a taky naše kolegyně Ivana Chmeldenčevová.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmeldenčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmeldenčová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Policisté v Karlovarském kraji nezaznamenali v souvislosti s volbami žádné problémy. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové policisté nezaznamenali žádné narušení během voleb ani veřejného pořádku. V Ostrově u Karlových Varů dokončují rekonstrukci saunového centra. Do přestavby více než půl století starého areálu město investovalo 35 milionů korun. V pondělí ho radnice otevře veřejnosti ve zkušebním provozu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na Chebsku novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Jak uvedla mluvčí agentury Karolína Šulová, rezervace v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les chrání divoké vývěry minerálních vod, které jsou ve střední Evropě už raritou. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy vyhrálo hnutí STAN. Získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu. Třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Plzeňští fotbalisté zvládli ligový duel s Mladou Boleslaví, kterou porazili na vlastním trávníku poměrem 3-0. A dnes bude převládat proměnlivá oblačnost a teploty do 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Chebu je v ulici K Hájům z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pořadatelé lázeňského festivalu Jablek zvou mezi 10. a 17. hodinou do prostoru Kolonády v Mariánských Lázních. Program nabídne jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstavu regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků, místních zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky pokrmů z jablek nebo hudební vystoupení. Karlovarská hvězdárna připravila od 14 hodin pohádku o měsíci. Děti se seznámí s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce. V Ostrově dnes začíná dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmana. Na Mírovém náměstí začne v 15 hodin program nazvaný Nemůžeme se dočkat. Představí se v něm například Michal Hrůza a kapela Hrůzy, připraven je lampionový průvod a setkání s hvězdami na červeném koberci. Ve 20 hodin začne v kulturním domě slavnostní zahájení festivalu. Koncert barokní hudby zazní od 15 hodin v Kraslickém kostele Božího těla. Účinkují Klatovské kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a konzorcium Muzikum Plzeň. A v 10. kole extraligy nastoupí v karlovarské Matony aréně v 17 hodin proti Energii Karlovy Vary tým kladenských rytířů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, ráno jen s ojedinělými, odpoledne pak četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 10 až 13 stupňů, v Krušných horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni. Za minutu bude 7:45.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Petr Kolář v nedělním ranním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Než udeří 8. hodina, budeme ještě soutěžit na telefonu 221 55 37 37. Mám pro vás příručku Můj malý citlivý zázrak. To je knížka, která provede každého rodiče konkrétními kroky k lepšímu zvládání každodenního života. Tu knihu do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda, tak jestli jste rodiče, máte doma malého špunta, může se hodit příručka Můj malý citlivý zázrak na už zmiňovaném telefonním čísle 221 55 37 37. Mít hodně dětí, dokonce pár desítek, to už je dneska skoro výjimečnost, možná i světová výjimečnost, tak si dokážete tipnout, jaký je Guinnessův rekord v počtu porozených dětí jednou ženou? 29, 49 nebo 69 dětí porodila jedna žena někde na planetě? Je tak zapsána v Guinnessově knize rekordů, respektive v Guinnessově knize rekordů. A já správnou odpověď budu chtít na telefonu 221 55 37 37. Nabídnu za to knížku Můj malý citlivý zázrak, takovou malou příručku a průvodce pro rodiče. Tu knihu a cenu do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Tak jaký je Guinnessův rekord v počtu porozených dětí jedinou ženou? Uvidíme. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré ráno. Tak možná tam někdo byl a vzdal to, nebo v neděli po ránu nejsou úplně telefonní linky ve své kůži. Zopakujeme telefon, uvidíme 221 55 37 37. Možná nám technika úplně nepřeje a bude to dneska bez nedělní ranní soutěže. To skutečně tak asi vypadá. Tak já ještě chvíli počkám a pokud se nikdo z vás nedovolá, svedeme to na

Víte, že z rozhledny na vrchu Háj nad Aší, vysoké 34 metry a otevřené jako Bismarckova v roce 1904, můžete vidět Klínovec, Dyleň, nebo německý Bad Elster či Marktredwitz? Stačí vyjít 122 schodů. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Výsledky voleb jsou sečtené. Vítězem v komunálních volbách ve Vojkovicích na Karlovarsku je po 10. starosta Luboš Garaj. Na zámku Kinžvart na Chebsku připravují novou expozici věnovanou nejstarší fotografii. Dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN z více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 z 22%. Třetí je Praha sobě z 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Nejvíc hlasů v komunálních volbách ve Vojkovicích na Karlovarsku získal starosta Luboš Garaj. Obec vede od roku 1990. Kandidoval v čele Sdružení za rozvoj Vojkovic a Jakubova, které získalo 3 mandáty ze 7. Stejný počet bude mít ale i Sdružení Společně za obec a jednoho zastupitele získala kandidátka za obec Krásnější. Aby mohl pokračovat ve funkci starosty, bude tak muset jednat o podpoře. Starostou je Luboš Garaj 36 let.
7: Pokaždý byla důvěra lidí, pokaždý jsem měl nejvíc hlasů, takže proto, když mám důvěru lidí, tak jsem se samozřejmě snažil to dělat co nejlíp. Na té malé obci je to tak, že ten starosta, pokud se chce dělat dobře, tak je na telefonu 7 dní v týdnu, 24 hodiny denně. A to je možná, že proto jsem měl tolik důvěru, protože nikdy jsem nikoho neodmítal, zavolal o půlnoci nebo v sobotu, neděli. Vždycky jsem tady pro ty lidi byl.
6: Zámek Kinžvart na Chebsku pokračuje v přípravách nové expozice. Představí vzácnou kinžvartskou daguerotypii. Jedná se o jednu z nejstarších a nejzachovalejších fotografií na světě z roku 1839. Vzácní předmět si návštěvníci prohlédnou příští rok, říká kastelán zámku Ondřej Cink.
8: Nyní se začínají budovat takový ty výstavnické prvky, jako jsou sokly, ostrůvky, panely. Souběžně s tím se provádí překlad a korektura textů, popisek, grafiky a práce intenzivně pokračují a snad, jestli se to všechno povede, tak do konce roku by měly být tady ta etapa hotová.
6: Slovince dnes čeká referendum o zestátnění poplatků za veřejnoprávní stanici RTV. Výsledky hlasování ale nebudou pro vládu závazné.
9: Slovinské ministerstvo kultury uvádí, že úpravou zákona o RTV chce primárně změnit model řízení a dohledu nad veřejnoprávním médiem. Podle kritiků ale v novele chybí jakékoliv záruky a kabinetu premiéra Janeze Janči by prý umožnila mít plnou kontrolu nejen nad financováním RTV, ale i nad obsahem a programem. Novinářské organizace si stěžují, že jejich návrhy a připomínky ministerstvo vůbec nezohlednilo a tvrdí, že novela je v rozporu s evropským zákonem o svobodě médií. Ze západního Balkánu Veseláková, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Hokejisté Třince zabojují v Tipsport Extralize o udržení 100% bilance. V 10. kole nastoupí Slezané na ledě obhájců titulu z Pardubic a pokusí se přidat jubilejní 10. výhru v ročníku. Souboj dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky začne v 18:30. Nedělní hokejový program odstartuje už v 15 hodin. Hrát se budou taky zápasy Sparta Vítkovice, Mladá Boleslav Litvínov, České Budějovice Liberec, Brno Plzeň, Hradec Králové Olomouc a Karlovy Vary budou hostit Kladno.
1: Počasí.
6: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne pak s četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Stále nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody, tak šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Už od samotného rána pro vás máme volební zpravodajství v každé relaci. Tahle v 8 hodin ráno nebyla výjimkou. Po 8 pokračujeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň a opět za pár minut bude řeč o volbách. V pátek a v sobotu totiž lidé hlasovali o podobě nových zastupitelstev a třetiny senátu. Ohlédnutí za výsledky hlasování v okresních městech Karlovarského kraje nabídneme za několik málo chvil.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Jste s víkendovým ranním vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 8 hodin a 17 minut. My jsme znovu ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na telefonu je v tuto chvíli Ivo Boman, kterého zdravím. Přeji mu dobré jitro.
2: Hezké ráno.
1: Když začneme aktuální situací, tak jak to v Karlovarském kraji vypadá právě teď?
2: Tak vypadá to tak nějak jako s oblačnou oblohou, až skoro zataženou, a sem tam se objevuje nějaká ta přeháňka. Nicméně třeba nad Karlovými Vary je teď ta oblačnost zmenšená, což napovídá předpovědi, ke které se dostaneme za chvíli, něco o proměnlivé oblačnosti teploty kolem 6-7 stupňů v dané chvíli.
1: No a sem s tou předpovědí tedy, jaká bude neděle?
2: Proměnlivá, co se týká oblačnosti, místy se budou vyskytovat přeháňky, hlavně odpoledne a hlavně na horách. Potom večer dojde ke změně a srážky ustanou a obloha se většinou vyčistí. Teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů, taková klasická říjnová záležitost, na horách to bude do 8 stupňů. No a vítr v této chvíli ještě nepříliš silný, nám poněkud zafouká více od západu až jeho západu, 3 až 7 metrů za sekundu, a teprve večer opět zeslábne.
1: A ještě jsem tu s prosíkem o výhled na zítřejší den a začátek dalšího pracovního týdne.
2: Tak čeká nás studená noc s projasněnou oblohou, teploty 3 až 0. No a místy přízemní mrazíky, řekl bych dokonce víc než místy, těch podnulových teplot při zemi bude dost. Na horách bude o stupeň o 2 teplej během noci a vítr se tedy uklidní, jak už bylo naznačeno. No a zítra začneme slunečným ránem a odpoledne bude té oblačnosti poněkud více, přeháňky zítra téměř ne, maximálně nějaká slabší přeháňka na horách. Večer oblačnosti opět ubude, opět se bude vyjasňovat. Teploty zítra stejně jako dnes mezi 10 a 13 stupni. Vítr oproti dnešku slabší, maximálně do 5 metrů za sekundu.
1: Takové počasí slibuje Ivo Boman z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky za tyhle zprávy, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nedělní ráno vám zpříjemnil Sebastian. V pátek a v sobotu lidé rozhodovali o nové podobě obecních a městských zastupitelstev. V Karlovarském kraji se komunálních voleb zúčastnilo přes 40% oprávněných voličů. Výsledky ze tří okresních měst nabídly splněná očekávání, ale i překvapení.
1: V Karlových Varech zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů oprávněných voličů. Na vítězství to stačilo, ale zastupitelských mandátů bude mít hnutí méně než při komunálních volbách před 4 roky.
2: Asi oproti těm minulým volbám ztratíme, což mě samozřejmě velice mrzí, ale už je to třetí volební období a chápu, že už je to prostě dlouhá doba. Na druhou stranu pořád věřím, že společně s případným koaličním partnerem, se kterým jsme byli do této doby na radnici, takže se nám podaří mít většinu tak, abychom tu vládu v Karlových Varech postavili.
1: Říká primátorka Andrea Pfefferferklová z hnutí ANO, kterou teď čeká koaliční jednání s dlouhodobým politickým partnerem, hnutím Karlovaráci. Jeho lídr Miroslav Vaněk prý určitě nebude proti.
3: Předběžně jsme chtěli, aby ta koalice dál pokračovala, protože máme dojem, že se udělal kus práce a že tyhle dvě hnutí by měly spolu pokračovat dál.
1: Překvapením voleb v Karlových Varech byl výsledek uskupení Vary Plus, které tvoří Karlovarská občanská alternativa, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti. Koalice skončila druhá. S výsledkem i spoluprací zástupců uskupení je proto lídr Adam Klsák spokojený.
4: Ta spolupráce je od začátku skvělá. My jsme o tom začali jednat zhruba před rokem, takže jsme si toho už spolu zažili hodně. Ta kampaň taky trvala někdy zhruba od března. Po lidské stránce jsme si velmi sedli a myslím, že jsme ukázali, že takováhle spolupráce v komunálu minimálně může fungovat skvěle, nehledě na to, že jsme třeba lidé s různými světonázory, tady si rozumíme velmi dobře.
1: V Sokolově bylo v komunálních volbách nejúspěšnější hnutí ANO, které získalo 28% hlasů. I lídr hnutí Erik Klimeš bude proto se svým týmem hledat koaliční partnery a není vyloučeno, že bude i novým sokolovským starostou.
5: Zatím ta varianta není na stole, teď nastane koaliční vyjednávání a všichni víme, že potom tam se něco teoreticky změnit může, ale uvidíme.
1: V příhraničním Chebu dominovalo hnutí Volba pro město Cheb s podporou starostů. Jednička kandidátní listiny Miroslav Plevný se na koaliční jednání rovněž připravuje a také on má jasno, s kým by mohla být spolupráce úspěšná.
6: Na rovinu řečeno, asi nejblíže nám koalice pro Cheb za předpokladu, že nebudou mít nábytky proti dalšímu pokračování projektu strategického podnikatelského parku Cheb.
1: Miroslav Plevný navíc usiluje o křeslo v horní komoře parlamentu a za necelý týden ho čeká druhé kolo senátních voleb, ve kterém se utká se Sandrou Cukernik z hnutí ANO. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Yeah.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Druhý nejdéle sloužící starosta v kraji Jan Horník v Božím daru končí. Jeho sdružení Náš domov Boží dar ve volbách nezískalo žádný mandát. Vedení města převezme opoziční sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, které získalo téměř 61% hlasů. Pramenům na Chebsku v minulosti jedné z nejzadluženějších obcí Česka ministerstvo financí dluh neodpustí. Splácet státu mají prameny 800 tisíc ročně až do roku 2064. Obec hospodaří s ročním rozpočtem okolo 3 milionů korun. V Ostrově na Karlovarsku dnes začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. 58. ročník má na programu více než 40 soutěžních snímků. Promítat se budou v Ostrově, ale taky v Karlových Varech a v Sokolově. Chovatelé v Česku musí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem šamonda. Povinná jsou vyšetření u potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo narození mrtvých a neživota schopných telat. Indonésii se několik týdnů nedaří uhasit rozsáhlé lesní požáry. Oheň už pohltil rozsáhlé plochy tropického porostu na ostrovech Sumatra a Kalimantan a kvůli kouři je kvalita vzduchu v zasažených oblastech momentálně nejhorší v celé Asii. Filip Salač po startu z 11. pozice obsadil v motocyklové velké ceně Indonésie 7. místo. Třetí závod Moto2 za sebou vyhrál Španěl Guevara. A dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost a teploty do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: čemu se dá použít jelení lůj?
1: Aby jsme neměli lišaj.
2: Na pusu.
3: Aby na motorku taky.
4: To je takový malovátko.
5: Aby nás nebolely zuby.
6: To se maže na pusu.
7: Aby nikoho nebolely nohy.
8: To je nějaký krmení.
9: A to ty jelení jí. Jim to hodně chutná.
10: Aby my jsme bez toho měli jako náhradní střely.
11: Nebo že je to nějaký stádo těch jelenů.

0: počasí.
1: Tak tedy, jak dnes v neděli 11. října bude převládat proměnlivá oblačnost. Ráno jen s ojedinělými, odpoledne pak s četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty v našem Karlovarském kraji dnes 10 až 13 stupňů Celsia, v Krušných horách potom 5 až 8 stupňů. Vane mírný západní až jihozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, máme 8:45, k tomu 1 minutu. O post v Senátu na Chebsku se příští týden utkají Miroslav Plevný a Sandra Cukerník. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 9 hodin, tedy už za necelou 15 minut.

0: Víte, že SOS u Františkových lázní je unikátní přírodní rezervace připomínající měsíční krajinu. Ze dna bažin bublá oxid uhličitý v takzvaných mofetách neboli bahenních sopkách. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. O senátorské křeslo se ve druhém kole v obvodě číslo 3 Cheb utkají Miroslav Plevný a Sandra Cukerník. Povodí Ohře omezuje odtok z přehrady Březová u Karlových Varů, voda tam stále ubývá. Ředitelství silnic a dálnic už vykoupilo více než polovinu pozemků pro plánovanou středočeskou část dálnice D3. Dnes bude převažovat proměnlivá oblačnost a teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. O post v Senátu na Chebsku se příští týden utkají Miroslav Plevný a Sandra Cukerník. 60-letý vysokoškolský učitel Miroslav Plevný obhajuje senátorský mandát, který získal v roce 2020. V prvním kole senátních voleb zvítězil se ziskem 40% hlasů. 41-letá manažerka a filantropka Sandra Cukerník postupuje z druhého místa se ziskem přes 27% hlasů.
1: Mám z toho obrovskou radost, určitě bych chtěla všem lidem strašně moc poděkovat za důvěru, za to, že šli hlasovat a strašně moc si toho vážím. Čekají nás nějaké duely samozřejmě a určitě bych se chtěla ještě setkat s lidmi, takže to tak nějak všechno jakoby zvažuju, jak to časově zmáknout. Ono přece není moc času.
0: Hladina přehrady Březová u Karlových Varů dál klesá. Vodohospodáři omezují odtok z nádrže, přesto do ní přitéká míň vody, než z ní musí vypouštět. Povodí Ohře zároveň tento týden zakázalo vstup na historický most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu. Pokračuje mluvčí podniku Dana Zikešová.
2: Na obnaženém mostě v nádrží jsme umístili značení se zákazem vstupu. A to především kvůli tomu, že mostní konstrukce je ve špatném technickém stavu a při pohybu po ní hrozí i riziko pádu.
0: Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od pražského okruhu Pomezno má stát více než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Nejdále je dneska asi stavba od mostě Jadis po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Na některých úsecích je to zase trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
0: Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským povstalcům Husijům. Prohlásil to americký prezident Trump v reakci na sobotní útok na letiště v hlavním městě Saudské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je i jeden Američan a přes 300 dalších je zraněných. Letiště zůstává zavřené. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saudské Arábii. Riádské letiště tento týden zasáhly potřetí. Saudská Arábie válčí proti Husijům v Jemenu na straně mezinárodně uznávané vlády. Sport. Na východočeském závodišti odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá nejméně koní od roku 1993, a to 10 koní. Mezi nimi budou i dva bývalí šampioni Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární steeplechase cross country odstartuje v 15:30. Počasí. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne pak s četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v Karlovarském kraji by měla být bez problémů. Nemáme teď hlášené žádné dopravní nehody.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Otázky Tondy Procházky.
5: Dobrý den, milí přátelé. Já vás tady vítám. Vítám všechny posluchači Českého rozhlasu. Já jako malej klučina jsem si brnkával na piano skladbičku Serenádu Vzpomínka na Zbiroch. Napsal to jistý Václav Ačkář A byla to taková hodně sentimentální věc, kousek takový sentimentální. A já jsem si vždycky představoval, na co asi tak vzpomínal ten vačkář tady, jo, na co, jestli vzpomínal, jak tady chodíval s nějakou sličnou dámou, nebo chtěl chodit, chtěl se procházet, nevím, jestli se mu to povedlo, ale mně se určitě podařilo pozvat dnes sem velice krásnou dámu a navíc výbornou herečku, Vendulu Křížovou. Vendula Křížová přichází s Helenkou. To je tady to chlupatý vedlení. To je pes.
6: Dobrý den, ahoj Tondo.
5: Ahoj.
6: Děkuji za pozvání.
5: Posaď se hezky u nás. Nazdar,
6: to je,
5: Helenko.
6: Prosím, Helenka. Doufám, jo, že se nějaká dáma neurazí, jestli je Helenka.
5: My jsme ji museli vzít, protože ona by nám tam vzadu sežrala
6: pohoštění,
5: co jsme dostali, víte? Tak jsme ji se museli vzít. Prosím tě, Vendulo, jak ti říkala maminka, když jsi byla malá?
6: Venco.
5: Hmm. Já jsem si zrovna říkal, jak ti asi Vendulko...
6: Vendulko, tak asi taky někdy, když jsem byla malá, ono mi to trošku zůstalo až doteď.
5: Venco.
6: Spousta. No ale Venco mi nevadí, Venco mi přijde fajn, to je
5: no,
6: takový...
5: No, a když jsi zlobila?
6: Vendulo.
5: Vendulo, to pak přitvrdila.
6: Vendulo.
5: Protože Vendulo, vlastně Vendulo je tak jako tvrdý docela, že jo?
6: No,
5: Vendulo.
6: Ale zase víš co, když už je ti
5: je to hezký,
6: prostě tolik, kolik mě je, no tak jako ono někdy být Vendulka taky není jako úplně,
5: ano,
6: jo?
5: Ano.
6: Takže...
5: Moje žena se rozčiluje, že se jmenuje Štěpánka, že až jí bude 80, no, tak bude Štěpánka. Jako,
6: no, tak to máme stejně, já to taky takhle cítím
5: taky
6: se svým jménem, ano.
5: Hraješ na nějaký nástroj, nebo chodila si
6: no,
5: nějak?
6: Jako chodila, když jsem studovala, tak jsme samozřejmě na konzervatoři se učili na klavír, učili jsme se na kytaru, ale ne, nemohla bych se považovat
5: to
6: za člověka, který...
5: To se ptám, který... jak jsem si vzpomněl na to vačkáře, víš, jak tady psal.
6: Aha.
5: Vzpomínku na sběrech. On tady snad je čestnej občan, ne? Vačkář. Víte to? Vy jste tam potichu všichni. Veďte mě potichu. My vás nevidíme ani neslyšíme. Myslím, že je čestným občanem tady vačkář. No. A ty teda, ty jsi maminka, měla jsi jako podporu, jako doma?
6: Tondo, měla, jako myslíš, co se týče jako výběru zaměstnání.
5: Ano, jestli tě podporovali v tom,
6: ano,
5: co jsi jako chtěla dělat.
6: Ano, podporovali mě, maminka totiž, moje maminka hrála divadlo. Moje maminka hrála v Opavském divadle. Vlastně.
5: Ano, ty jsi z Opavy.
6: Takže
5: že,
6: já jsem
5: víme.
6: Z Opavy, ano. Takže já jsem to tak okoukala, jak to tak bejvá, víš. Tak jsem to tak nějak přebrala. No znáš to, no prostě děti chtějí dělat to, co rodiče.
5: No jasný.
6: Nasávají to.
5: Takže cítíš jakýsi geny, že máš,
6: jo? Jo. Ale svoje děti jsem k tomu nikdy nevedla, jako že vlastně jsem si říkala, ať si vyberou svoji cestu a oni si skutečně, protože já mám 3 děti a oni si teda naštěstí, jsem ráda tomu, že byť to povolání miluju, tak jsem ráda, že si vybrali jako jinou cestu.
5: To každý herec, to je zajímavý. Já neznám herce, který by chtěl, aby potomci byli u divadla, aby hráli divadlo.
6: No protože já si to vysvětluju tak, že člověk zná úskalí té profese, kterou samozřejmě milujeme. V mém případě já taky ani nic jiného dělat neumím, takže... Ale známe to úskalí. Víme, že ono, ať to jakkoliv člověk si dělá legraci, já jsem toho názoru, že to povolání je náročné.
5: Je to strašně závislý hlavně.
6: Seš závislej a je nějakým způsobem pro mě, jako cítím to, že to není jednoduché povolání. Takže jsem si říkala, ono těch herců už v té rodině, tatínek herec, maminka herečka, moje maminka herečka. Říkala jsem si, tak ano, jako ať si ty děti vyberou něco solidnějšího.
5: Ono paradoxně se naše, tohle jmenuje svobodné povolání a herectví vůbec není svobodné povolání.
6: Ne, souhlasím s tebou, není.
5: Že jo, že to je paradox, jaký si tady to. No, ty jsi teda tam ze severu, z Opavy a tohle. Slavili jste nějaký výročí potopy?
6: No, tam byla v roce 94, nebo kdy, jako myslíš, povodně, nebo...
5: Povodně, no teď,
6: povodně,
5: tam před
6: teď?
5: Rokem, ne?
6: Jo, no tam taky byli, ano, no, ale myslím, že to už není asi před rokem, to je už...
5: To je díl?
6: To už je díl, to už, no to...
5: A studovala jsi teda v Ostravě, jo?
6: Ano, já jsem studovala Ostravě, jsem se přihlásila na Ostravskou konzervatoř a po maturitě už jsem zase frnkla. No, takže mám 4 roky konzervatoře.
7: A co, že tě to jako nechtěla jsi tam jako bejt, jo, nebo co?
6: Ale jo, jako mě, já jsem měla to štěstí, my jsme měli, nás učila, nevím, jestli znáš Alexandru Gasnárkovou, je to herečka ostravská, taková významná, skvělá herečka a taky skvělý pedagog. A ona vždycky nám říkala, helejte, já vám tady můžu všechno možný učit, musíte do divadla, musíte se otřískat. Jasně. Takže my už jsme od prvního ročníku vlastně na různý roličky v té Ostravě, nám jako, a bylo to moc fajn, takže jsme se tak jako obouchali. Po maturitě nám řekla, hlejte, ale vy prostě všichni, půjdete si to zkusit, půjdete prostě si zkusit zkoušky na Damu. A já už jsem v té době v té Ostravě hrála, mě si tam vždycky jako vybrali do něčeho, takže já jsem celý ty 4 roky hrála v Ostravském divadle a měla jsem přislíbeno angažmá, takže já jsem byla taková jako happy, jo, já jsem si říkala, to je tak fajn, jako no, já se nemusím o nic starat, viď, jako už tady mám svý jistý, no a teď jako ještě teda zkoušky na Damu, no tak dobře, tak jsme celý ročník, nás bylo asi 4 jsme byli v ročníku, my jsme měli skvělej malý ročník a jeli jsme na zkoušky na Damu, bydleli jsme v takovém tom slavném hotelu Merkur, takový trošku hambinec, tak tam jsme se ubytovali a šli jsme dělat zkoušky na Damu, no a já jsem něco to nějak, já nevím jakým, prostě já jsem se jako dostala na tu Damu. Takže to bylo takový veliký pro mě překvapení. A...
7: Takže ty máš ještě Damu?
6: Nemám. Já jsem byla, řešila, já jsem měla roztočený film v tu dobu, někde ještě v cizině. A teď jsem si říkala, jak já na té Damu, co já budu dělat? Jako,
7: oni všechno umím se
6: stravit. Pistorius říkal, neexistuje, prostě v prvním ročníku musíš jako začít, na, jako to nejde, že si budeš někde točit, to neexistuje.
7: No jo, takže to bylo blbý, bychom taky nesměli
6: no,
7: hrát.
6: No. No, takže já jsem si říkala, co já budu dělat? A do toho mi přišla nabídka z Vinohradského divadla, kde mě prosím Jiřina tě. Jirásková přímo jako nabídla angažmá, takže ona mi to vlastně pomohla vyřešit tu situaci a já jsem šla prostě rovnou do divadla.
7: Já jsem vzpomínal, v čem my jsme spolu hráli a došel jsem, že my jsme hráli v takový bakaláři, se to jmenovalo Telefon Story nebo co?
6: Ano.
7: S Vaškem Vidrou, ještě Majda Bočanová. A já vůbec si nepamatuju, co jsi tam hrála.
6: Víš co, já už taky ne, ale já jsem taky jako ty vzpomínala na to, v čem jsme hráli. A vím, že to byla nějaká taková...
7: Telefon Story se to jmenovalo.
6: Aha.
7: No, hrála tam Brodská Tereska.
6: Aha.
7: Vašek Vidra, no. A vím, že jsi tam hrála ty, ale co už to nevím.
6: No, to já už taky nedám dohromady.
7: No, asi nějakou...
6: Ale víš, kde my jsme se ještě potkali? Ještě jednou jsme se potkali a to byl seriál Život na zámku.
7: Ano, život, no tak to
6: já
7: měla tam velkou roli, že jo?
6: No ty taky. A dokonce mám pocit, že jsme měli jako k sobě zalíbení. Ale nejsem...
7: Nekeci.
6: Jo, já vím, že já jsem byla jako v nějaký knihovnice jsem byla, nebo ty jsi byl knihovník?
7: Já jsem určitě nebyl. Knihovník.
6: Nebyl. No tak to jsem byla
7: ten
6: já.
7: Ten výborný, jak jsi...
6: No, ale ono je to jako... No, ani nebudeme říkat, kolik to je let, jo?
7: No, je to řadu let.
6: No.
7: Teď jsem četl od Ingmara Bergmana takový životopis. Mm-hmm. A on tam píše taky o tom scény z manželského života. A ty jsi v tom hrála, ne? Scény z manželského života.
6: Ano.
7: Na divadle, na Vinohradech.
6: Ano. Já jsem hrála tu druhou dvojici, tu ne tu hlavní. Tu hlavní
7: ne
6: tu hrál...
7: Liv Ulmanovou?
6: Ne. Tu hrála Eva Režnarová.
7: Aha.
6: A Svaťa Skopal. To byly hlavní a mě se ti partneři tam střídali vždycky, protože kluci nějak odcházeli z divadla, takže to chvíli hrál Jirka Langmajer, potom to hrál Petr Rychlý, potom to hrál... No, bylo jich hodně.
7: Hodně. No a ten Bergman, jak jsem se dočet, tak on, ta Liv Ulmanová, to byla jako jeho můza. No, muza,
6: byli i manželé, že jo?
7: No, on s každou herečkou, s kterou točil pomalu, tak s tou pak chodil. On byl docela takový čipernej.
6: No,
7: a natočil asi 40 filmů, no
6: jo,
7: tak si můžu představit.
6: Potřebovala inspiraci.
7: No, jasný, byla můza, byla jeho můza. No a ty jsi ale taky dělala s významnýma režisérama, že jo? Ty jsi dělala přece, já nevím, s Menclem, že jo?
6: Ano, na divadle. My jsme se nepotkali při filmu.
7: Smoček, ale... Dudek, že jo? Tady, Kaloč.
6: Ano,
7: výborný.
6: Ano. No. Kaloče, ty jsi zmínil Kaloče, tak to já hned musím zmínit, že vlastně, když jsem byla v té Ostravě, tak on tam tehdy u Bezručů, v divadle Petra Bezruče, režíroval Miláčka Mopasanta. A potřeboval do toho takovou
7: to
6: nějakou...
7: To on dělal mnohokrát v různých divadlech.
6: Ano, ano, ano. A potřeboval nějakou takovou, jako aby vypadala jako dítě, prostě malou holku. A já, byť mi bylo 15, tak jsem vypadala prostě na 12. No, takže jsem si tam...
7: Vypadáš na 15.
6: No, děkuju, ano. Takže to byla první moje zkušenost s divadlem, takže já jsem nějaký kolečkový brusle a pamatuju si, jak jsem jezdila po jevišti, no.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Posloucháte Otázky Tondy Procházky. Naším prvním hostem je herečka Vendula Křížová.
2: Byla jsi taky můzou některému režisérovi? Nemyslím jako, že tak jako přímo, no, ale je, takhle,
3: to
2: no, s kterým se ti dělalo jako nejlíp třeba, když si vezmeš toho Mencla.
3: Jo, na Mencla vzpomínám moc ráda.
2: Jo.
3: Moc ráda na něj vzpomínám a vlastně
2: Kaloče,
3: až...
2: nebo Dudek byl takový přísnej.
3: Jo, Dudek byl přísnej, ten mě vlastně i přijímal do divadla na Vinohradech a z Dudka já jsem měla velký respekt. Byl takový velmi jako autoritativní, byl skvělý režisér, vyžadoval jako takovou tu disciplínu, že opravdu chtěl, aby to bylo tak, jak on to řekl. Takže to bylo takový, jako měla jsem z něj velký respekt. Tak mě bylo, víš co, já jsem do toho divadla přišla, mě bylo 18, jo, takže já jsem byla tele, totální tele. Takže to, ale ten Jirka Mencl, ten, s ním se mi dělalo moc hezky a musím říct, že až teď vlastně kolikrát si na něj vzpomenu, protože on byl takovej jako v něčem pro mě záhadnej, on dělal jakože nic, jo, on tak jako režíroval kolikrát a pojďte si to říct a mě se vlastně jako, a tak jako... Ale on dokázal opravdu, na ty komedie on měl velký talent, jako já jsem o tom přesvědčena, tehdy mi to ani nedocházelo, jo? Že opravdu byl v něčem jako geniální a to, jak nás vedl, vlastně až teď si uvědomuju, co tím vlastně on chtěl docílit. Představ si.
2: No. No tak ty už si letoucí v divadle na Vinohradech a s tebou na Vinohradech je náš další host, kolega, už dlouhá léta, Jaroslav Satoranský. Jaroušku, tady máš mikrofon. Tak, posaďte se, kolega z Vinohradského divadla. Jardo, vy hrajete spolu v něčem?
4: My spolu hrajem.
3: Čem? Hrajeme spolu v Hanu, adaptaci, ne? Ano, Monštajnové hry.
2: Jo.
3: Hana.
4: Víte, já jsem se bál přijít, protože jsem se bál otázek Tondy Procházky, ale když jsem se dozvěděl, že je tady Vendulka, naše Vendulka, tak jsem rád přišel.
2: Ano,
4: jo?
2: My jsme jako přemýšleli, jak nalákat Jardu Satoranského, který je velice takový jako ostýchavý a no. Tak jsme si říkali, no na co jiného nalákáme, než na nějakou hezkou holku, no.
4: No, udělali jste
2: tak jsme vybrali...
3: Mě to samozřejmě moc těší
2: Vendulu,
3: a musím říct, že nápodobně, že
2: Vendulu,
3: jsem moc ráda, že tady můžu s Jardou být.
2: Prosím tě, já jsem rád, že jste to pozvání přijal a hned z kraje ti musím říct jednu věc. Já jsem ti celý život záviděl, že jsi se líbal s Olgou Šoberovou.
4: No jo.
2: A sice, já nevím, jestli se pamatujete na film Bylo nás 10.
4: Ano, ano.
2: To byl tvůj první film?
4: Ne, to jsem, ten během vojny jsem natočil dva filmy. Aha. Poslední etapu, to bylo podle Oty Pavla, z prostředí cyklistického, ze závodu Míru, takže tam jsem hrál hlavní roli. No a pak přišlo Bylo nás 10, no.
2: To byl zajímavý člověče film, Kachlík to natočil, že jestli se nepletu,
4: ano,
2: Antonín,
4: ano.
2: Kachlík, a 60. léta, no tam hráli, že Suchý, Šlitr, Krampol.
4: Ano, ale díky těm Suchýmu a Šlitrovi ten film měl úspěch.
2: Jo.
4: My jsme to točili většinou v Brně, nebo velkou část toho filmu v Brně, a bydleli jsme v hotelu Internacional. No a jednou večer po tom natáčení jsme poprosili pana ředitele, jestli by mohl pan Schlitter zahrát na klavír, že bychom si s ním zaspívali. A pan ředitel říkal, vyloučeno, to je klavír pana Broma a na to nemůže kdekdo hrát. Jo? Přitom Schlitter byl se sobím pak v čítankách. Jo?
2: A takže nedovolil?
4: My jsme pak byli v nějakým salonku a tam bylo pianino, takže večírek se konal.
2: Tam mohl znesvětit Jiří Schlitter. No to byl excelentní klavirista, že? Byl
4: no,
2: vynikající.
4: Jo.
2: On dělal, že hrál vždycky nějakou lidovku, Šklananinka do zelí, a teď to zahrál jako Bach, jako Mozart. A to dělal už Jaroslav Ježek, vzpomínal Werich, že? A Schlitter to po něm jako převzal, no. Ty jsi spolužák s Petrem, ne?
4: Ano.
2: Kostkou.
4: No to byl vůbec krásný ročník. Měl jsem štěstí, že jsem se hned na poprvé na Damu dostal do ročníku, který vedl pan profesor Vítězslav Jiraška. My jsme ho milovali, dneska se o něm píše ošklivě, ale my to nevnímáme, pro nás to byl náš pan profesor. No a byli tam mými spolužáky, byli Petr Kostka, Jiří Kodet. Potom, když umřel E.F. Burian, tak k nám přišli kluci jako Jirka Hrzán, Jirka Zahajský,
5: no, pěkný ročník,
4: přišla Růženka Merunková. No, byli jsme prostě hrozně prýma ročník. A myslím, že jsme dělali takový první televizní přenos po Prasku na Laguně ze studentského divadla, jak disku.
5: No, my jsme se teď potkali v disku právě na Generálce, přišel s Petrem Jaroušek Satoranský, tak zrovna Jarda říká, tak tady jsem já začínal.
4: Tady jsem před 65 lety absolvoval.
5: Toto letí.
4: No.
5: Ty jsi v disku nehrála, viď?
3: Já jsem tam dělala právě zkoušky na Damu. Ty poslední, tam to byly tři cykly, že jo? To třetí kolo se dělalo právě.
5: Jasně. No Jaro, ty patříš k takovým, ty, jak se jako říkají, nestoři.
4: Jsem tam v divadle nejstarší, no.
5: Jsi v divadle nejstarší. Prosím tě, baví tě ještě hrát divadlo, teda?
4: No, ještě jo, a díky tomu, že tam jsou prýma kolegové a chovají se ke mně hezky, tak jsem tam rád a vždycky se těším do divadla.
5: Mě říkal Honza Batěk, nebo už nevím kdo, teď takovou historku nedám, jak si prošvih ten výstup. A jak za tebou utíkali do šatny a teď opatrně otevírali a ty jsi tam tak dřímal, pak ses probral a Príše říkal, vy jste si mysleli, že už jsem umřel, co?
4: No, ale to jsem nějak, ani jsem tam nechyběl na tom jevišti nějak moc. Jo.
5: To je strašný. To už je nejvyšší čas.
4: Ne, tam jsem neměl žádný text, tam bylo jenom přítomnost, tak jsem
5: co si myslíte, je hroznější prošvihnout výstup, anebo přijít, když tam nemáš bejt? Co
4: to
5: myslíš?
4: To je děsný.
5: To je děsný?
4: Ano.
3: Já nevím.
5: Stalo se ti to někdy?
4: Mně ne teda, ale kromě tohohle, ale my hrajeme už 18 let v rámci Shakespeareovských slavností, hrajeme Veselé paničky Windsorské a jeden z těch starších kolegů je starší teda ještě než já.
5: Tak to snad není ani možný už.
4: Takže ten tam taky jako byl, když tam neměl být, takže se mu naznačoval, že by měl odejít. Jako, pak přece jenom odešel.
5: Jo.
4: Takže už je to s náma starýma trošku horší, no.
5: To jednou jsme taky hráli Mladý muž a bílá velryba a přišel tam ještě v Plzni kolega, nějaký Milan Rybák. Přišel tam a neměl tam bejt, on si splet dějství, jo. A ty tam tak chvilku postával, my jsme s tam měli samozřejmě srandu a on přišel, my jsme tam měli nějaký kuře, se tam jedlo, on si tak vzal kus toho stehna, zakousl se a zase odešel. Pojednal to jako, že tam jako patřil, no.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Našimi hosty jsou populární herci Jaroslav Satoranský a Vendula Křížová. A otázky pokládá Antonín Procházka.
1: Prosím tě, ty jsi se zmínila tvým jako vlastně prvním, jak mi když pomalu vstoupila do povědomí širokého diváctva tím životem na zámku, viď?
2: No.
1: Jo, to bylo taková první.
2: No, první asi věc, kterou když jsem přišla do Prahy, jsem dělala inscenaci s Jaroslavem Dudkem, s panem režisérem i Vinohradského divadla, tak on hodně režíroval i v televizi a pozval si mě na takovou inscenaci, jmenovala se Honorární konzul.
1: Ta inscenace.
2: Ano. Aha. A to byla vlastně první asi věc, kterou jsem jakoby udělala v Praze. No, jo, a určitě pak následovali, jak ty jsi zmínil, život na zámku.
1: Jo, no. Jarda Hanuš to režíroval.
2: Ano, Jarda Hanuš to režíroval.
1: No, tam byla taková parta.
2: Jo,
1: no. On se mě tam pozval taky ze známosti, že jo. Tak jsem tam hrál, že tam hráli všichni tak jako známí. A já jsem mu to pak oplatil, já jsem pak režíroval jednu takovou věc v televizi, takový povídky bakalářsky a Jardu jsem obsadil jako výpravčího. Měl velkou roli, víš? Ano, přišel na nádraží v Táboře s červenou čepici, zved plácačku a vlak odjel. No, tak jsem mu to vrátil. Takovou drobnou touhle.
3: Já jsem nedávno tak jako přehazoval programy v televizi a najednou koukám seriál Velitel.
1: No prosím tě.
3: V hlavní roli Antonín Procházka.
1: Ale tam si hrál ty taky.
3: Já jsem se tam mihnul ku podivu.
1: A co jsi tam hrál, nějakého důstojníka?
3: No nějakého důstojníka.
1: Já jsem právě, jak jsem vzpomínal, že my jsme se spolu objevili v něčem, jo, s Vendulkou, tak my jsme spolu hráli v tomhle, ve Veliteli, že jo?
2: A kdy se to, kluci, jako točilo, nebo jak je to starý?
1: No to bylo ještě před revolucí samozřejmě.
2: Právě, já jsem si říkala.
1: No je to hodně starý, no. Je to hodně starý a hodně blbý to bylo teda.
3: Ne,
1: no tak, ale dobrý. Tehdy, že jo, vlastně se točily takovýhle tendenční věci, že jo, samozřejmě to se nedá nic dělat. No, ale kdybychom se vrátili třeba k tomu divadlu, což by... Jo, a pozor, ještě jsem si teďka vzpomněl. Já tě viděl v jedný, hrála si jakousi princeznu s Pavlem Šimánkem.
2: Ano, s Pavlem Šimánkem. A dokonce...
1: Jako herec, já ho viděl poprvé jako herce.
2: Ano.
1: On je totiž režisér, Pavel Šimák.
2: Ano,
1: dobrej.
2: Já jsem byla taková jakoby princezna zlobivá, rozmazlená a on mě jako převychoval.
1: Kamila, ne?
2: Kamila, ano, Kamila a Modrovous nebo něco takového.
1: Takhle. No ale pak si hrála hodně teda na Vinohradech, že jo, Romeo a Julii, ne?
2: Nebo taky, ano.
1: Poprask na Laguně s Láďou
2: Smočkem. Ano, tak to bylo hrozně krásný setkání, já jsem s ním dělala jenom jednou, s tím Láďou Smočkem, tady právě ten Poprask na Laguně. A to bylo takový blaho pro mě.
1: Jo, výborný.
2: Protože on byl tak laskavej. A tak jako, tak krásně nás ved a hrozně příjemní kolegové tam byli. Vítě Price, Hanka Maciuchová, Dana Kolářová, no prostě to bych mohla jmenovat. Takže to bylo, doteďka na to vzpomínám a v srdci to mám, bylo to moc hezký s Láďou Smočkem.
3: Chtěl dodat těm jménům Ivan Trojan
2: no,
3: třeba.
2: No samozřejmě, Ivan.
1: Jo,
2: no.
1: To ještě byl na Vinohradech.
3: Byl na Vinohradech.
1: Brouk v hlavě taky, ne?
2: Ano, Brouka v hlavě jsme hráli.
1: No, já jsem tam strašně rád chodil na Vinohrady. Já jsem všechno znal samozřejmě, že jo. Když jsem studoval, tak já jsem byl ještě denně v divadle. Pač jak jsem se z toho Kroměříže, tam jsem chodil akorát na nějakou operetu, když přijela z vodníka, dělám z Brna, jo. A jinak jsem vůbec neznal žádný divadla. Tak jsem si to hned všechno vynahradil. Jak jsem přišel do Prahy. Já jsem si i psal, jako víš, a teď jsem se našel nějaký takový notes a koukal jsem, v neděli jsem byl i dvakrát. Odpoledne a večer. Vůbec se divím, že jsem to jako takhle zvládl. No, chtěl jsem si to vynahradit, no. Ty jsi to točil ty nejkrásnější, takový ty ještě ty jsi z těch 60. léta, že jo, jsi točil krásné věci. Ty Skřivánci na niti, nádherný Bojáček.
3: Ale začalo to trošku dřív, už na škole. Já to teda vždycky vyprávím jako perličku. První setkání s kamerou bylo ve filmu Zpívající pudřenka. Tam měl Honza Přeučil, který byl o rok výš, tak měl jeden záběr esembáka nějakýho, jak podává hlášení, a něco měl ve škole, nějaký povinnosti, tak doporučil mě, takže já jsem se mihnul před kamerou. Pak si nás obsadil pan režisér Blumenfeld celý ročník do filmu Lidé jako ty, tak jsme dělali učně hutnictví.
1: Zrozenej hutník seš, říkám.
3: Jo, no jo.
1: Vypadáš no, tak, jo. No.
3: Tak něco kostým přidal taky. Jo, a líčení. No a dělali jsme první odpich, skutečně u Vysoký Pece, ale hned, jak se to trošku rozsvítilo tam, tak hned přiběhli praví hutníci a zachránili tu tavbu. No a pak jsem dělal ve filmu, to bylo všechno během studia, ve filmu Osení jsem dělal syna paní Havelkový, která mě učila a pak mě provázela celým životem. No a pak ještě Kde řeky mají slunce. No a pak už přišla vojna a pak už přišly ty filmy, o kterých jsem mluvil.
1: Ano, ale já si tě hlavně teda pamatuju, což jak si nastartovalo tvoji kariéru, nejmladší z rodu Hamrů.
3: Jo, seriál.
1: Seriál, ano. Že jo. To je taky skoro prokletí, že ty máš takovej dobrácký obličej. Že jo?
3: Jo, jo.
1: Že tě to pronásleduje.
2: A nejen obličej.
1: No ano, seš prostě, z tebe vidět, že jsi dobrý člověk. Jsem tím
3: exteriérem prostě na ten venkov. Jako.
1: Ne, já si umím představit, jak to tehdy ten režim využíval, víš, že udělal hrdinu z takového člověka.
3: Jo,
1: jako.
3: No, ale nebylo to snadný, protože údajně pan Dietl chtěl, aby to hrál Radek Brzobohatý. Aha. Já jsem se pak dozvěděl, že tam probíhalo takovýto zákulisní jednání, že ale režisér Sokolovský říkal, kdy ten Radek ale do toho seriálu vstoupí, když on už má vrázky, je starý a má to jenom 11 dílů, ten seriál. No, tak se nakonec rozhodli pro mě, ale stejně jsem nastoupil až do třetího dílu. První dva díly hrál Martin Velda, to byl Klučík, že jo? A já jsem nastoupil do třetího, předstíral jsem, že je mi 15 a bylo mi 35, jo? Ale bylo to příjemné natáčení, jo.
1: Tehdy byly dva programy.
3: Právě.
1: Takže všichni na to koukali, takže najednou tě všichni znali, že jo? Jak jsi prožíval takový ten první kontakt s tím, že tě všichni najednou poznávali v trafice a tak, mlíkárně?
3: Tak neublížovali mi, takže to bylo příjemné.
1: Ty jsi někdy potkala s nějakou takovou špatnou reakcí? Jako když tě lidi poznali jako...
2: Musím říct, že asi ne, že...
1: Nemládili tě.
2: Ne, ne, tak tehdy vlastně ani nějak tak jako ty sociální sítě nebyly, takže... Jo. Ten osobní kontakt, myslím, že ty lidi si jakože spíš mají radost, no, že si někoho poznají. Měla jsem vždycky jenom hezký
1: setkání. No já vím, že když třeba hrál Pinkláš Cvacha, tak mu nedávali tvrdý Sparty, že jo, v trafice. Ho nesnášeli, že jo, nebo Jirka Štrébl mi nedávno povídal, on v ulici, v seriálu, tam opustil Ljubu Krbovou, nebo koho už nevím.
2: Ano.
1: Koho si tam opustil, nebo s kým tam byla. A málem dostal po hubě někde v hospodě. Nějaký chlap se na něj sápal. Cože, ty si opustil tuhleto? Začal tam mlátit. A říkal, já to jenom hrál.
2: Ano, ano.
1: Jo, to lidi prostě neberou, že to jako hraješ. Že.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky, dnes s Vendulou Křížovou a Jaroslavem Satoranským.
1: Když se tak jako podíváš třeba tak jako za tím vším, co jsi jaksi udělal, jsi spokojený? Máš pocit, že...
2: Jako jsou na tom kolegové líp, jo?
1: Ne, ale tak jako ale, si člověk neslí, že třeba udělal něco, co neměl, nebo jsi v pohodě?
2: Já si myslím, že jsem nějak moc velkou ostudu neudělal.
1: No, nezůstal se nic o studie dlužen. Jak se
2: ano,
1: říká.
2: Ano.
1: No. No tak ty ještě, že tak se nemůžeme bavit o nějaký, že ty jsi v nejlepších letech, jak takzvaně.
3: No, to
1: říká
3: ne.
1: Moje žena první říkala, když byla tak nějak 45, říkala, tak teď mám před sebou druhou nejkrásnější půlku života.
3: Jo. Ne, já už jsem se naučila se svými chybami tak nějak, už si ledas co umím odpustit, už na sebe nejsem tak přísná, takže...
1: No ty říká, chyby, jaký je to chyby?
3: No, tak nějaký jako nedokonalosti jsem třeba hodně... Já víš co, já pořád něco hledám, někde něco zapomínám, neustále něco hledám. No. Brejle si rozsednu, já si kupuju ty nejlevnější brejle, protože já pořád...
1: Jada se směje.
2: Je příjemný slyšet vůbec takovýho mládí.
1: Jada se směje.
3: No, mládí to už je dávno v háji, ale prostě mám brejle, že jo, mám brejle, protože už nevidím na blízko. No, takže ty já neustále ztrácím, nebo si je rozsednu, jo, mobily ztrácím, takže já mám takové svoje chybičky různé, ano.
1: Různě chybičky. No. Ale teď počkej, jak jsem vzpomněl toho Radka Brze Bohatýho, ty jsi s ním taky hrála, ne? Mě čem si partneřila.
3: Ano, já jsem měla to štěstí právě. Já právě, jako na rozdíl od Jardy Jarda, zažil tu éru těch Brodských a Kopeckých a prostě Pepíček Bláha a všechny tyhle ty Karolínu Sluníčkovou.
1: S tou jsem taky ještě, to byla strašně hodná ženská, bezvadná.
3: Už teda bohužel ne, ale samozřejmě, že s Radkem Brzo Bohatým jsem se potkala a dokonce jsme spolu v pár inscenacích divadelních hráli, dokonce i v nějakým, něco jsme spolu točili, takže na toho vzpomínám moc hezky, měla jsem ho moc ráda.
1: Jo, já si pamatuju nějakou fotku, nevím, čeho to bylo, vykouklo to na mě, tam se na tebe dívá dost tak jako skoro, no, nevím, co si myslela.
3: My jsme
1: takový
3: hráli, prosím.
1: Vilně.
3: Ano, a já vím přesně, co to bylo.
1: Vilně.
3: Protože ta fotka se občas objeví a to dělal Dušan Klein, jmenovalo se to Příběhy Pátera Noxe.
1: Na to jsem se chtěl ještě zeptat. No, povídej.
3: A to bylo prostě neuvěřitelná projekt. To se točilo naživo.
1: Ano.
3: Jo, to si neumím už teď představit ty nervy.
2: Točilo, ale rovnou vysílalo.
3: Vysílalo. Pardon, děkuju, ano. No, takže to jako jste,
1: live,
3: byste
1: přenos,
3: si
1: ano.
3: Něco naskoušeli a teď z těch studií jste různě pobíhali. Zlatka Adamovská tam hrála tu hlavní zpěvačku, kolem které se točily ty detektivní příběhy. A my jsme tam s Radkem Brzo Bohatým, on byl nějaký režisér, který si mě do něčeho jakože obsazoval a trošku si na mě dělal jako záluz.
1: To je z toho obrázku
3: starý
1: patrné.
3: Kozel, jo. Takže... takže...
1: No,
3: mě bylo 25, já nevím. No, takže tam jsme spolu taky tak. Jako
1: prosím tě, na to musel být strašně zajímavý, když se to rovnou jako live, máš, z toho musel být nějaký příběhy, ne? Máš nějaký historky?
3: No, to víš, že jo, ledas, co se nepovedlo, jako já doteďka nechápu, jak se to podařilo natočit, jo.
2: Že zkoušelo se samozřejmě dlouho.
3: Ty jsi taky měl tu čest.
1: To, napsal to Škvorecký, pletu se, nebo kdo to psal?
2: Podle Škvoreckýho to napsal Dušan Klein.
1: Jo.
3: No.
1: A ty jsi tam taky v tom hrál?
2: Já jsem v tom hrál taky.
1: No a tak co, ježiš, mě to hrozně...
2: No, to byly takový situace, že jsem třeba byl ve studiu a v dalším obraze už jsem měl být venku u auta. A takže v televizi na Kavčích horách ve studiu, tak ten poslední záběr úplně nebyl na mě, ale to už jsem se vydal na cestu a utíkal jsem tou chodbou. Někteří už o tom věděli, že tudy poběžím, tak mi dělali překážky, já je přeskakoval, vyběhl jsem ven před televizi, nemohl jsem popadnout dech, jo, a pak jsem vešel do záběru. Jako,
1: no, takže
2: byli takový docela zajímavý příběh.
1: A kolik to snímalo kamer, prosím tě, to musela být řada kamer, ne?
3: To netuším, už to už
1: no, si... Hodně, ne, no hodně, no tři ne teda.
3: Ale vím, že se stalo, že někdo si spletl i místo, víš, kde máš najednou bejt, že tam docházelo k nějakým takovým. Zajímavým. Bylo to zákulisí, myslím, že se mělo točit, protože to bylo neuvěřitelně komické, jak jsme tam všichni pobíhali a... Nervózně jsme nevěděli,
1: to možná
3: do kterých dveří máme.
1: To možná bylo zajímavější, než to,
2: co se dělá.
3: Velký adrenalin.
1: Velký adrenalin to byl. Co ty ráda děláš?
3: Co já ráda dělám? Jako myslíš ve volným čase? No. Ano, no já jsem, víš co, já jednak mám psy, takový vášnivý cestovatel, chodím hodně do přírody. Takže
2: nám řekni, jak se jmenuje pejsek?
3: Už jsem říkala Helenka.
1: Jo, Helenka.
3: Já už jsem měla Irenku, jo? Už jsem to tady jmenovala, no. A příště už vím, že budu mít Blaženku.
1: Bláža.
3: No, takže já a mám zahrádku, baví mě se jako hrabat v hlíně, sázet kytky. To je takový jako hezký, no, to mě těší a baví.
1: A někde jsem četl, že se ráda směješ.
3: Jo, no to jo, to víš.
1: To je docela, to tady budeš dlouho na světě.
3: Jo,
1: se říká, že když se člověk směje, že si prodlužuje. Mm-hmm.
3: Já tomu taky věřím. A dokonce jsem tě dospěla, já jsem vždycky jako mladá byla takový spíš skeptik, jo. Já jsem na ten svět pohlížela s takovým jako, vždycky jsem si říkala, no ono to bude ještě, to, jo, vždycky jsem radši viděla to špatný, říkala jsem si, ono to aspoň bude lepší třeba, jo. A pak jsem došla do nějaký svý už životní fáze a říkala jsem si, ne, Vendulko, ty musíš být pozitivní.
1: No, takže už ti nezbývá tolik času.
3: Ano, přesně, tak.
1: Nebudeš si ho kazit nějakým.
3: Takže se ráda směju a vyhledávám i myšlenky svoje jako ty pozitivní. Mám to ráda.
1: A Jaroško, co ty děláš? Rád.
2: Rád ještě chodím do divadla, jo.
1: To je hezký, jo.
2: Takže mám i takovou, ještě trošku umím, nebo pokouším se zacházet s tím počítačem, takže jo. Občas dělám takový ty přáníčka k narozeninám a tak. A ovšem teď je ta umělá inteligence a tam jenom nadiktuju, co chci. Za chvilku to tam je,
1: neblážu.
2: Takže už jsem asi ztracený z touhletu vášní. No a ještě jsem před časem si občas zahrál na klávesi.
1: Ty hraješ?
2: Takže, no, už moc nehraju, ale vymýšlel jsem si vlastní písničky. A,
1: prosím tě.
3: A Jarda moc hezky, občas nám zahraje v divadle.
2: Jo, už ne moc. Ale že mě seznámil pan Dalibor Kapras, to je kapelník orchestru Karla Vlacha,
1: dělal, no,
2: tak
1: no.
2: Mě seznámil blíže s Miloněm Čepelkou, textařem.
1: Ano.
2: A s tím Miloněm jsme dělali písničky pro skupinu Markazíni. Takže dvě ty písničky jsou na YouTube a jednu zpívá Miloň a jednu já. Teda.
1: No, prosím vás. Tak to si určitě vyhledejte. Já si myslím, že to byla taková hezká tečka zatím naším pořadem. Přátelé, našimi hosty byli dnes Vendula Křížová a Jaroslav Satoranský.
3: Děkuju. Děkujeme.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj měl nejnižší volební účast. V Karlových Varech začnou diskuze o nové povolební koalici. Začala 14. řada taneční soutěže Star Dance. Dnes bude hlavně oblačno a teploty do 13 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj měl při komunálních volbách, které skončily v sobotu, nejnižší volební účast mezi kraji. V průměru přišlo volit 40,39% voličů. Je to ještě méně než před 4 lety, kde byla účast 40,85%. Jak vyplývá ze serveru volby.cz, nejnižší účast byla v Hranicích na Chebsku. Průměrná účast v Česku byla rovných 48%. Nejvyšší byla v kraji Vysočina, kde přišlo volit přes 55% voličů. Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. V hlasování získalo více než 26% hlasů oprávněných voličů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou hned o víkendu jednat o nové zastupitelské koalici. I tentokrát ji chtějí sestavit především s uskupením Karlovaráci, říká primátorka Andrea Pfefferferklová z hnutí ANO.
2: My jsme už říkali, že bychom rádi pokračovali v té nastavené spolupráci, to znamená, ANO se vlastně 8 let spojovalo vždy s Karlovaráky a budeme rádi, když v spolupráci budeme moct vést Karlovy Vary i další 4 roky. Rozhovory povedeme už teď o víkendu, takže já věřím, že bychom vlastně po víkendu měli vědět, jak by mohla případná koalice v Karlových Varech vypadat.
0: Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Star Dance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
3: Jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
4: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla čaču.
3: Ale mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nob.
4: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Po ruském útoku na ukrajinské Dnipro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění. Mezi nimi i 2 osmileté dívky, jedna je v péči lékařů v nemocnici. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimír další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v černomořském Soči, kde způsobili požár.
5: Sport.
0: Golfistka Sára Kousková bude ve finálovém kole turnaje Evropské túry netypicky hraném v Jižní Koreji útočit z děleného 4. místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách.
6: Mě to samozřejmě malinko mrzí, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale cením si spousty těch berdíků a těch skvělých ran do té doby, protože si myslím, že jsme hráli relativně bez chyb a asi někde jsem si to vybrat musela.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne pak s četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vany mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v úseku Bordalovice Vysoká na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary je z důvodu stavebních prací převedený provoz do protisměru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení s Vojtou Vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: pochoutkovirok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je tady vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher, co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo Chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplých, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplých. Tam si to vždycky, a musel si v domě předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro 4.
1: Stůl pro 4?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivý, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch
1: pozdra. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolově vyhrálo komunální volby hnutí ANO. Do druhého kola senátních voleb postoupilo 11 kandidátů hnutí STAN. Kožlany a Žihle v referendu odmítly větrné elektrárny. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost a teploty do 13 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Komunální volby v Sokolově vyhrálo hnutí ANO. Získalo 8 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Má tak o 3 zastupitele míň než v minulém volebním období. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se 7 mandáty. Třetí ODS, která bude mít 6 zastupitelů. 4 mandáty obhájilo uskupení Společně pro Sokolov, které je teď s hnutím ANO ve vedení města. 2 zastupitele bude mít SPD. Dosavadní starostka Sokolova Renata Oulehlová post obhajovat nebude. Potvrdil lídr kandidátky ANO Erik Klimeš.
2: Od vlastně začátku kampaně jsme počítali s tím, že o místo budu usilovat já. To samozřejmě nevylučuje. Nastane jiná možnost, teď nastane koaliční vyjednávání a všichni víme, že potom tam se něco teoreticky změnit může, ale uvidíme.
0: Voleb se v Sokolově zúčastnilo 29,5% voličů. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostu Vítra Kušan očekával.
3: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
0: Lidé v Kožlanech a Žihli na severním Plzeňsku v referendu odmítli větrné elektrárny. V Kožlanech hlasovalo proti větrným elektrárnám přes 61% lidí. V Žihli nám nesouhlasný výsledek hlasování potvrdil dosavadní nezávislý starosta obce František Procházka. V Kralovicích sčítání hlasů v referendu stále pokračuje. Pro radnice v Kožlanech a Žihli jsou výsledky referend závazné. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvali obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 000 domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5.
1: Sport.
0: Druhá říjnová neděle tradičně nabídne nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy. Do 136. ročníku Velké Pardubické vyrazí jen 10 koní, tedy nejméně od roku 1993. Na startu ale nebudou chybět 2 minulí vítězové Sacamero a Godfrey. O svůj 4. triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš.
4: Arukadias je výborný kůň z Francie koupenej, má za sebou v jednu Velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
0: Velká Pardubická začne v 15.30.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne pak s četnějšími přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Cihelní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné dopoledne, máme 4,5 minuty po 11. Tady je víkendové vysílání rádia vašeho kraje a právě v této hodině Českého rozhlasu Karlovy Vary vám nabídneme další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme na divadelní jeviště, na kterém ožívají příběhy Zdeňka Šmída. Tak si na to počkejte.
1: Dobré dopoledne a Radim Jehlík.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák, herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sudetské stopy.
1: V dnešním díle Sudeckých stop zamíříme do karlovarského divadla Dagmar, kam se vrací představení Lesk a bída čekání. Vzniklo na základě stejnojmenné knihy Zdeňka Šmída s povídkami z fiktivní sudecké obce Wharton, tedy čekání. Jedinou představitelkou mnoha rolí je Dagmar Franková.
2: Ty fakt chceš být učitelkou, Ani?
3: No.
2: Tak mi teda vysvětli, proč kdejaký jelen, což je zadrátěným plotem, si může klidně běhat do Německa a zpátky a proč já nesmím. Ale já budu učit přírodopis, Herberte, to nemá s politikou vůbec nic společného, ale s jelenama, jo.
4: Příběhy z knížky povídek Zdeňka Šmída v podání Hany Frankové se po letech vracejí na jeviště už po třetí, tentokrát jako scénické vyprávění.
5: Já jsem na to měla hezký vzpomínky a vůbec mám hezký vzpomínky na Zdeňka Šmída.
4: Ta inscenace je pojatá jako divadlo jedné herečky.
5: To, co jsem obnovila teď, už je opravdu z poloviny čtený, z poloviny vyprávěný.
4: Poznamenává Hana Franková. Proč jste se k tomu tématu vrátila po třetí? Vy jste na obnovené premiéře říkala, že vás k tomu nevedla jenom nostalgie.
5: Květen letošního roku, události v Brně s česko-německým problémem. Mě to hrozně moc nadzvedlo, ta reakce, a nejenom pak v Brně, ale hlavně já jsem si myslela, že jako společnost jsme dál v tom nějakým smíření a v rovnováze.
4: On ty česko-německé vztahy popisuje velice lidsky. Nemám pocit, že by tam stranil někomu. Bere to jako minulost, která se odehrála, se kterou je třeba si vyrovnat, což jste si myslela, že už se podařilo.
5: No. Tam nikomu nestraní, tam fakt jenom popisuje ten děs. Třeba v té poslední povídce, co český gardisti udělají. Ale mě se vybavil ten okamžik, kdy jsem si říkala, jak vlastně říct tu repliku, tu Vaňousovou, o tom, že se dozvěděl, že mu ta Juditka vyletěla v Osvětimi komínem. Abych nepoškodila tu postavu, která to rozhodně nemyslí cynicky, a přesto, abych to nemusela škrtnout.
2: Připravil jsem jí tady domek a furt jsem jí hledal. Teprve předevčírem jsem se dozvěděl, jak to s ní bylo. Hele, Vaňous, Němčouři dostali, co jim patří, to si musíš pořád říkat. To mi nepomůže.
4: Vy se stáváte celou řadou postav, někdy tragickými, někdy obskurními, někdy hluboce lidskými postavami.
5: Jo, tak krásný jsou ty dva chlapové, Vaňous a Varaždín, stará babička Kajlová. Když jdu úplně na druhou stranu, tak ty dvě děti, které si na začátku povídají, Anička s Herbertem, to prudký střídání, stříhání v dialogu z holčičky do toho kluka, tak to mě strašně baví.
4: No a jak se to zdařilo, zjistí třeba návštěvníci karlovarského divadla Dagmar, kteří uvidí Hanu Frankovou ve hře Lesk a bída čekání. Z Karlových Varů, Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudecké stopy.

víte, že Jáchymov se v roce 1906 stal prvním městem s radonovými lázněmi na světě? Ze zdejšího Uranitu neboli Smolince izolovala Marie Curie Sklodovská první rádium Apollonium. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Zakladatele plzeňského Westparku Jiřího Kohouta Divoký západ provází od dětství. Do svého celoživotního koníčku zapojil i své nejbližší. A před 15 lety na okraji Plzně otevřeli rodinný podnik, ve kterém zájemcům představují skutečnou historii osídlování amerického západu. Za tím účelem výjíždějí i do Ameriky a přivážejí do svého živého muzea Divokého západu nejrůznější věci, aby si je návštěvníci mohli vyzkoušet. Třeba zlatokopecké vybavení.
2: Samozřejmě, jak se s tím celý život zabývám, že jo, tak člověk pochopitelně šet o těch místech různých, kde se co odehrávalo, kde co bylo, tak pak měl tendenci i to vidět na vlastní oči, že jo. Takže my jsme si také plnili průběžně a plníme do dneška takové nějaký sny, ty staré autentické místa navštívit, vidět to tam, jak to tam vypadalo. No a tak jsme projeli celou tu oblast Aljašky a Kanady, kde prostě tu ty zlatý holičky probíhaly, nebo oni probíhaly i jinde, ale tam je to asi jaký nejznámější. No.
3: Vy jste byli v Americe několikrát. Nesklamala vás? Ono přece jenom taková ta romantická představa z knížek a filmů asi vezme za své.
2: Víte co, ono jde o to, s čím tam člověk jede. Jo. A celá řada lidí si třeba myslí, že indiáni v rezervacích žijou stejným způsobem, jako žili kdysi. Jo. Což samozřejmě vůbec není pravda, ale když tam člověk jede trošku tady s tím seznámený, některé věci vás možná maličko překvapí, malinko vás něco možná trošku zklame, ale to je až pojedete kamkoliv. Ale že by to bylo nějaký velký zklamání, tak to určitě nebylo. Takže poprvé určitě to nebylo, no a po druhé, po třetí a po další už člověk ví, do čeho jde. Jo.
3: Divokému západu jste propadl už v dětství. Čím konkrétně vás fascinoval?
2: No tak určitě v tom dětství hraje roli ta romantika. Jo. Já jsem strávil půl života po lesích v divočině, tábořením a dalšíma věcma, takže se to tak všechno tohleto prolínalo. Asi i taková ta volnost nějakého pohybu, nebo jak bych to nazval, těch aspektů, které to spojují, je celá řada.
3: Jestli pak by ten malý kluk řekl, že jako dospělý přenese kus divokého západu vlastníma rukama sem do Plzně?
2: To samozřejmě vůbec ne, že jo, to, a hlavně v té době, kdy já jsem tady s ním začínal, což byla hluboká totalita, tenkrát něco takového říkat nahlas se nikomu moc nelíbilo, že jo, propagace Ameriky, že jo, a podobně, takže to vůbec člověk ani ve snu nenapadlo, protože to bylo asi taková utopie, jako letět na měsíc, jako jo. Takže, že pak někdy v budoucnu něco takového tady bude člověk tvořit, to vůbec ani náhodou by mi to nenapadlo.
3: A opravdu jste ten svůj v uvozovkách let na měsíc realizoval vlastní rukama. Já jsem to neříkala náhodou.
2: Ano, je to práce našima rukama, on je to všechno v takovém trošku, než by to tak nevypadalo nebo nebylo, ale my tady nemáme jako ty obrovský baráky, který třeba člověk vidí v těch filmech, jo, protože to vůbec tady není reálně něco takového dělat, ale snažíme se to ukazovat tak, jak to bývalo a i jak to bylo vybavené.
3: Teď už tady i bydlíte, takže ve vašem případě se skutečně jedná hlavně o životní filozofii a o životní styl.
2: Já myslím, že jo, že to tak skutečně je. Ono, když se v něčem pohybujete většinu života, nebo skoro celý život, dá se říct, tak ono to do člověka nějak celý jakoby vnikne, nebo vejde to do vás, jo. Takže prostě je pro vás normální v tom být, v tom žít, v tom existovat a ta filozofie v tom určitě je, no.
3: A to nejdůležitější, co jste přenesl do svého života?
2: Co se týká té filozofie, tak já bych řekl, že úplně asi to jakoby nejvíc je od těch indiánů, jo, protože to ostatní, jako když si to člověk vezme, tak do té Ameriky šli lidi všech národností, všech různých prostě vyznání a tak dále z celého světa v podstatě. I tady od nás Čech tam šlo hodně lidí, že jo. Takže mnohdy i lidi, kteří by tady tenkrát pověsili, tak odešli tam, protože tam na ně nikdo nemohl, jo. Takže ta filozofie těch přistěhovalců těžko se v tom asi úplně nějaká hledá, jako jo. Kromě toho, že se chtěli mít většina z těch normálních lépe, že jo, protože tady bylo Rakousko-Uhersko, v té době to pro normálního člověka, že jo, žádný růžový život nebyl, takže ta vidina, že tam budu na svým hospodaři mít svůj pozemek, byla velice lákavá. Ale já bych to viděl, že my jsme spíš vycházeli, bo ta filozofie je o těch původních obyvatel, o těch indiánů, o těch původních národů, jo. Protože tam už je to trošku něco jiného, tam už je taková ta volnost, ta svoboda. A ta součinnost s tou přírodou, on se to týká všech přírodních národů na celém světě, to, s jakým málem je možno žít, s jakým málem je možno existovat, a my jsme vždycky měli snahu se tomu co nejvíc přiblížit. To znamená umět v podstatě existovat a žít jenom z toho, co je kolem nás. Jo.
3: I v 21. století můžete žít divoký západ. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Milujeme západní Čechy.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Miraj a jejich pohoda, jahoda, já vám přeju pohodovou neděli. Loučím se s vámi a budu se těšit zase zítra dopoledne po 10. hodině, kdy pro vás budeme vysílat přímý přenos z dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Za chvíli polední zprávy a potom už Pavlína Kyselová. Radim Jehlík se tedy loučí, ode mě ještě Abba.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Mariánských Lázních vyhrálo komunální volby hnutí ANO. Všeobecně v komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Sokolov chystá nové herní prvky v areálu Bohemia. A dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, teploty do 13 stupňů. Hezké poledne přeje Lenka Poláková. Vítězem komunálních voleb v Mariánských Lázních je hnutí ANO. Od voličů dostalo víc než 32% hlasů. Ve městě tak obhájilo výsledek z období před 4 roky. V novém zastupitelstvu by mělo získat 8 mandátů. Pokračuje současný starosta Martin Hurajčík.
2: Já jsem moc rád, že nám lidi dali důvěru vlastně se stejným počtem mandátů jako před 4 roky. Je vidět, že práci, kterou jsme udělali, lidi oceňují. Samozřejmě teď nás čekají jednání o nové koalici. Uvidíme, s kým se domluvíme a jestli se vůbec domluvíme na programové shodě.
0: Zástupci hnutí ANO chtějí o možné koalici postupně jednat a se všemi politickými subjekty, které se po komunálních volbách do zastupitelstva dostaly. Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SocDem. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich tak zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. Sokolov vybuduje ve volnočasovém areálu Bohemia nové herní prvky. Lidé je vybrali v anketě na sociálních sítích. Město za ně zaplatí zhruba 1 000 000 korun. Instalace má doplnit nabídku pro volný čas v areálu, říká vedoucí odboru správy majetku Sokolova Renata Paceltová.
3: Do konce října by mělo být doplněno kuličkovou dráhou a takovou 6-bokou houpačkou, na které se může houpat 6 dětí, a rozšíření disc golfu.
0: Dnes večer končí mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika tam letos byla čestným hostem. Mezi nejsledovanějšími autory české účasti byly spisovatelky Radka Denemarková, Kateřina Tučková nebo Jaroslav Rudiš. V Německu žijící autor českou účast sledoval i ze zahraniční perspektivy.
4: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Jsou tady mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou. A já si myslím, že by bylo skvělé, kdybychom u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
0: Sport. Třinečtí hokejisté se pokusí v Tipsport Extralize natáhnout svou rekordní sérii. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod sezóny budou oceláři bojovat v 10. kole proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři. Nastoupí na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích od 18.30. Už 15.30 začíná zápas Sparty s Pardubicemi. Pak se představí Mladá Boleslav proti Litvínovu, České Budějovice proti Liberci, Karlovy Vary proti Kladu, Brněnská Kometa proti Plzni a Hradec Králové proti Olomouci.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne s přeháňkami, večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 na horách, 5 až 8 stupňů Celsia. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Ano, je to tak, právě teď začínáme hrát písničky pro vás, písničky, které vybíráte právě vy, a to na telefonním čísle 221 55 37 37 anebo také na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. Obě dvě možnosti jsou připraveny pro to, abychom vám splnili vaše hudební přání. Jen pro inspiraci, dnes je 11. října a svátek slaví Andrej, tak pokud máte někoho ve svém okolí, kdo dnes slaví svátek anebo narozeniny, využijte tuto jedinečnou příležitost a obdarujte je opravdu originálním dárkem. Volat můžete už teď 221 55 37 37. No a celé to dnes odstartujeme písničkou Xindl X a Puberťák. S vámi je Pavlína Kyselová, budu se na vás těšit.

0: Petru Českého rozhlasu Karlovy Vary dospíla Mariah Carey a je tu hned první přání. Dovolal se Emanuel z Karlových Varů, tak pojďme se zeptat, pro koho budeme následující písničku hrát. Pěkné odpoledne. Halo, halo. Tak pan Emanuel vypadnul z našeho phoneboxu, nebo spíš teda zavěsil. Tak doufejme, že písnička, tak pozor, vrací se nám zpět, tak uděláme takový pokus, doufejme, že ho uslyšíme. Pěkné odpoledne, vy jste zavěsil. Ano.
1: Tak. No, zdravím, rádio Karlovy Vary, posluchače.
0: A budete muset vypnout rádio, jinak se neuslyšíme. Potřebujeme vypnout to rádio.
1: Jo, už jsem dal pro všechny posluchače, jo?
0: Ano. Vybral jste písničku Babička Mary od Jana Wericha, tak si pojďme pustit naslyšenou.
1: Děkuju moc.
2: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata šeří se v příboj sázavy, ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.

0: černé zuby, z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
1: Uvesty.
0: Klika cvakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí.

0: Stále město drahý,
1: nejkrásnější,
0: jedu volit do Prahy.
2: Praha má
0: dopije a aby se neřeklo, butikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády máš těchovické peklo s šlajsnou svatojánských atolů. Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje. Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas. Neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc. Že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
3: nevadí
0: na předáka, je to mládí.
3: To mládí
0: ze všech,
3: všech
0: nejvíce,
1: víc a více
0: volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila.

0: Asi jste všichni poznali písničku ze sitcomu a seriálu Přátelé. Ve 12 hodin a 21 minut pokračují písničky na přání. Můžete volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a přát si muziku podle sebe, stejně tak, jako to udělal náš posluchač Radek z Karlových Varů. Já vás zdravím, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak pro koho a co budeme hrát?
1: Tak, prosím vás, já bych chtěl nechat zahrát písničku od 13. století pro Pavla Halamáska z Karlových Varů a ať si užije dneska ten hokej.
0: Tak jo, tak to přejeme také. Hvězdy chtějí patřit tobě a 13. století. Krásné odpoledne, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Podívej, noc jde k nám, den už končí.

tajemství a chvil. Chtějí patřit tobě na oltáři, nevěsto bílých pavučin. Rudé jsou tvoje rty, oči soudí na tisíc západů.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Další písnička zazněla v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Písničky na přání pokračují. Vy nadále můžete volat 221 55 37 37 a přát si muziku podle svého gusta. No a já už mám tady připraveno jedno přáníčko. Bude to pro takového chlapáka. Prosím o zahrání písničky od Zdeňka Svěráka. Chválím tě zeměma. Všechno nejlepší přejeme Toníkovi Polákovi k narozeninám. Tomu přeje maminka, tatínek, babičky, dědové, tety a strejdové z Jenišova Dvorů a z Olšových Vrat. A také bratranci Max a Alex. Děkujeme a zdravíme celý Český rozhlas Karlovy Vary. A my se samozřejmě s přáním přidáváme. Ať se ti daří, Toníku.
1: Chválím tě, země má.

Máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Krásná píseň Zdeňka Svěráka, Chválím tě země má. A my na české scéně zůstaneme i nadále. Dovolal se Jan z Německa a ten bude dnes diktovat písničku. Tak pojďme zjistit, pro koho je dnešní výběr. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, paní Kyselová. Dnešní píseň poputuje všem posluchačům, i vám rádia a všem posluchačům, zejména dochodová paní Alence, která nechala mě zahrát k narozeninám před 2 týdny. A bude to Šanzon od Hany Hegerové, hudba Petr Hapka a moc krásná píseň o malíři. Určitě se bude líbit všem.
0: Těšíme se na ní.
1: Co sedí u rozhlasových přijímačů. Ano, taky se těším a mějte se krásné odpoledne. Přeji naslyšenou.
0: Krásný zbytek neděle, naslyšenou.

víte, že relikviář svatého Maura, uložený na zámku v Bečově nad Teplou, je po korunovačních klenotech druhou nejcennější památkou v České republice? Byl objeven až v roce 1985, ukrytý pod podlahou hradní kaple. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

V srdci Mariánských lázní. To je lázeňský festival Jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Pět minut před 13. hodinou jsme se pěkně rozparádili s kapelou T-Rex a písničkou Get It On a poslední dnešní písnička na přání padne právě teď. Dovolil se Jaromír z Hranic. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den. Já přeju všem krásnou neděli. Zdravím Standu a Pepu a aby karlovarští hokejisti dneska zapomněli na tu pětku a vyhráli. Díky všem a mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: O post senátora v Chebu se ve druhém kole utkají Miroslav Plevný a Sandra Cukerník. Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu, vybuduje nové šatny pro malé hokejisty. V Praze začíná 30. ročník konference Forum 2000. U jejího zrodu stál někdejší prezident Václav Havel. A dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Do druhého kola senátních voleb v Chebu postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný za hnutí STAN. Za týden se utká se Sandrou Cukerník, kterou nominovalo hnutí ANO. O hlasy usilovalo 6 kandidátů. Vysokoškolský učitel Miroslav Plevný zvítězil v prvním kole se ziskem 40% hlasů. Věří proto, že voliči ocenili jeho práci pro region v uplynulých 6 letech.
3: Objel jsem prakticky všechny obce během svého mandátu, bavil jsem se starostama, řešil jsem jejich problémy, pokud to bylo v mé kompetenci, a doufám, že toto aspoň ti starostové nebo lidé, se kterými jsem se setkal, nebo který se dozvěděli o těchto mých aktivitách, ocenili.
2: Manažerka Sandra Cukerník získala přes 27% hlasů, volební účast přesáhla 36% hlasů. Sokolov vybuduje další šatny na městském zimním stadionu. Jak uvedlo vedení radnice, v prostorách bývalé restaurace vznikne zázemí pro malé hokejisty. Hlavně ti nejmladší si nemají kde ukládat výstroj, protože současné šatny kapacitně nestačí. Dispoziční změnou a kompletní rekonstrukcí vzniknou 3 šatny se sociálním zázemím. Cena projektu je zhruba 6,5 milionu korun, včetně DPH. V pražském kongresovém centru dnes začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se zúčastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
4: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
5: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
4: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby.
0: Počasí.
2: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, odpoledne s přeháňkami, večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici druhé třídy u obce Mokřina u Kinčperka nad Ohří na Chebsku se srazila 2 osobní auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
6: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme mini zoo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná Hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů. Od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Sů Kolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sů Kolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o něm jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byly už vlastně od začátku. Plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštraci Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenujou se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna. Prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sů Kolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovar s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce půl metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12.
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To našlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam měl s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Terzerové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v Princezně Zemlina? Tak vlastně byli
2: to on, to on. Nejkrásně si hledanka, tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Tipujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy. Službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vlosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořeny i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně, trošku je škoda, že není vidět Jáchymov, vidíte akorát jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově, je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně zpravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnější.cz.

0: www.tomcat.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu získalo nejvíc hlasů hnutí Volba pro město Cheb s podporou starostů. Motorová paliva v Karlovarském kraji po regulaci zlevněla a stojí nejmíň v Česku. Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Českolipsku a Karvinsku. A zítra bude skoro jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chebu v letošních komunálních volbách zvítězilo hnutí Volba pro město Cheb s podporou starostů. Získalo téměř 27% hlasů. Na druhém místě skončilo s necelými 19% hnutí ANO, které je v současné době ve vedení města. Lídr vítězného hnutí Miroslav Plevný říká, že je připravený při sestavování nové koalice jednat s téměř všemi politickými subjekty, kromě SPD a KSČM.
2: Asi nejblíže nám koalice pro Cheb za předpokladu, že nebudou mít nábytky právě proti dalšímu pokračování projektu strategického podnikatelského parku Cheb, protože jsou mezi jejich řadami i takoví, kteří byli iniciátory toho referenda, které se uskutečnilo v loňském roce v Chebu.
0: Motorová paliva u čerpacích stanic v Karlovarském kraji zlevněla a stojí nejméně v Česku. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 45 korun a 6 haléřů. Před zavedením regulovaných cen byl o 60 haléřů dražší. O 2 koruny a 13 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 47 korun a 20 haléřů. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzín v kraji prodávají na Sokolovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Karlovarsku. Paliva v regionu jsou nejdražší na Chebsku. Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. V ukrajinském Záporoží skončily záchranné práce po včerejším útoku na bytovou budovu. Zemřelo při něm 20 lidí, včetně 4 dětí, informovala o tom záchranná služba DSNS.
3: Záporožští záchranáři na svých webových stránkách uvedli, že z místa dopadu ruských leteckých bomb vyvezli 320 tun sutin třípodlažního bytového domu. Kromě 20 mrtvých si útok vyžádal 32 zraněných, včetně 3 dětí. V Záporoží dnes vyhlásili den smutku.
4: Jeden přiletěl na Yandex.
3: Ukrajinské drony v noci podle ruských sociálních sítí zaútočily na velké datové centrum společnosti Yandex ve Vladimiru a úplně je vyřadily z provozu. Většina služeb největšího ruského internetového vyhledavače nefunguje. Jde už o třetí datové centrum Yandexu, které Ukrajinci zasáhli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Po dvou umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Salač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Gavera.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude jasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, výjimečně místy i přeháňky, většinou na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici druhé třídy u obce Mokřina u Kinčperka nad Ohří na Chebsku se srazila dvě osobní auta. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po 14. hodině pokračuje vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Odpoledním vysíláním vás provází i dnes Pavlína Kyselová. No a co nás čeká v této hodině? Už za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Pisařík. Tak více dozvíte už za chvíli. Do té doby samozřejmě česká muzika, kterou si s námi zaspíváte, Holky nebo Karel Zich. Tak určitě zůstaňte s námi, protože my vás i nadále ale budeme informovat a bavit.
1: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Víte, že v době otevření císařských lázní v Karlových Varech v roce 1895 využilo koupel v tamních vanách na 2000 lidí denně? Přitom císař František Josef I., po kterém se jmenují císařské a který tam má svou koupelnu, lázně sice navštívil, ale nikdy se tam nekoupal. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: Ve 14 hodin a 27 minut dospíval Michal Tučný a my pokračujeme dál. V Karlových Varech skupinky chlapců na elektrických koloběžkách ohrožují chodce a porušují pravidla silničního provozu. Stěžují si na ně místní obyvatele. Scházejí se například na náplavce řeky Ohře.
1: Paní Radka zrovna uskočila před rychle jedoucími koloběžkáři. Děje se vám toto často?
2: Často. Nemají kolikrát snahu se nějak vyhejbat nebo tohleto, jo. No, rozčuluje mě to, ale co uděláme? Nic.
1: Teď projeli opravdu rychle, cítíte se tady na té stezce bezpečně?
2: Ne, musíme pořád dávat bacha.
1: Dceru na dětském hřišti blízko cyklostezky hlídá paní Sabina, kolem nás projíždějí velice rychle kluci na koloběžkách. Co na to říkáte?
3: Že mi to vadí, jsou nebezpeční, neberou ohledy a jezdí si tady jak chtějí, na hřišti, na stezce, všude, taky po silnicích, tam by podle mého neměli co dělat.
1: Po cyklostezce na náplavce řeky Ohře projíždí hlídka státní policie s rozblikanými majáky. Na chvíli se tu situace uklidní a jezdí se tu pomalu a opatrně. Jakmile majáky zmizí, začne se tu zase jezdit rychle.
4: Pojďte, Martina, tvoji koloběžku mají policajti, státňáci.
5: A co ty?
4: Ne, já jsem jim ujel. Ale jeďte radši pryč, oni se chtějí semka podívat.
1: Jeden z party koloběžkářů, Vladislav, se brání, že na koloběžce jezdí tak, jak se má.
5: A to jsou fejky všechno, taky jezdím na koloběžce, jedeme to 25, takže já to neřeším.
1: Jezdíte i mezi lidma, nemáte z toho strach?
5: Z toho strach jako nemám, ale já vždycky zabrzdím před lidma, aby všechno bylo v pohodě. No.
1: Podle vyjádření státní policie její příslušníci za minulý měsíc žádnou elektrokoloběžku nezabavili. Na její zabavení ale policie pravomoc má. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
6: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
1: Na neupravené koloběžce s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu se může po cyklostezce a silnici jezdit za stejných podmínek jako na kole. Omezení platí pouze na chodníku. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, co se skrývá za označením harmonizované oznámení a harmonizovaný štítek? Napnout uši by měli všichni spotřebitelé, kteří nechtějí být klamáni. Detaily připojí Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co označují ta dvě sousloví?
2: Zní to divně, ale harmonizované oznámení je taková hantýrka Evropské unie a v podstatě to znamená, že nově ve všech zemích Evropské unie máme stejnou formu, jakou bychom měli být poučeni o svých právech, co by spotřebitelé. Znamená to, že v každém obchodě bychom měli najít tuhle informaci buď vyvěšenou přímo někde na zdi, anebo na internetových stránkách toho obchodu. Ten harmonizovaný štít je vlastně věc trošku navíc, pokud se nějaký výrobce nebo prodejce rozhodne garantovat vám větší práva, než jsou dána ze zákona, třeba delší záruční lhůtu, tak potom musí použít tenhle štítek a musí tam být informace ve všech evropských jazycích o tom, že ty práva máte. Ten štítek vypadá asi jako nálepka velikosti plus minus 10x10 cm a je tam nápis garant a takové G stylizované do štítu, které má vlastně ukazovat, že ta garance se týká spotřebitele, že nás to chrání. Tyto oba pojmy přináší nová směrnice, která posiluje práva spotřebitele, ta vstoupila v platnost ve všech zemích Evropské unie 27. září tohoto roku.
1: Kam nás ta nová směrnice posouvá? Co už podle ní nebude možné?
2: Hodně se stíží možnost různých šmejdů nás balamutit. Například by se nemělo stát, že výrobek bude označen jako recyklovaný nebo recyklovatelný, aniž by to ten výrobce byl schopen prokázat. Dále se zakazuje takovéto obecné takzvané zelené lakování, to znamená, že něco je zelené, ekologické, přátelské k přírodě. Pokud se tam objeví informace například o biologické rozložitelnosti nebo energetické úspornosti, musí to být podloženo solidními daty. Pokud například firma prohlásí, že je klimaticky neutrální, nestačí, aby si koupila takzvané odpustky ve formě nějakých offsetů, to znamená zaplatí třeba některé africké zemi za vysazení stromů. Čili mnohem méně možností nás balamutit. Mimo jiné se ta nová regulace týká také takzvaných kazítek, to znamená, nemělo by se vám stát, že by se výrobek odporoučil do věčných lovišť například první den po ukončení záruky.
1: Co naopak možné bude? Čemu všemu ta nová pravidla otevřou cestu?
2: Vlastně by měla podpořit to, co už v Evropské unii existuje. To znamená, měli bychom se obrátit například na ekologicky šetrné výrobky, protože tam existuje nějaká státní entita, která kontroluje a garantuje určitá pravidla. Ty ekologické značky jsou velmi populární třeba v Německu, Rakousku, Skandinávii. U nás zatím tak populární nejsou, ale je to mnohem lepší forma než nějaké lístečky nebo zelené stromečky, které jsou na výrobcích a nic negarantují. Dále bychom měli důvěřovat energetickým štítkům, tam je také regulace ze strany Evropské unie a nemůže si tam kdokoliv napsat cokoliv.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Taková otázka do pranice, kdo bude ta nová pravidla vymáhat?
2: To považuji za velmi důležité. V České republice tahle agenda spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, což mi připadá trošku protismyslné, protože právě průmysl se proti téhle směrnici dost stavěl. Nicméně výkon těch práv bude mít Česká obchodní inspekce. To znamená, pokud máte pocit, že vaše práva jsou nějakým způsobem poškozena, tak byste se mohli obrátit na Českou obchodní inspekci.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 11. října a přesně tento den před 55 lety vyšla legendární skladba Johna Lennona s názvem Imagine. Tato písnička patří mezi nejznámější a nejuznávanější skladby. V roce 2004 byla časopisem Rolling Stone zařazena na třetí místo seznamu nejlepších písní všech dob. Celou desku pak stejný časopis zařadil na 76. příčku nejúžasnějších alb v dějinách. Jiná anketa z roku 2017 zase Song vyhlásila písní století. Lennon natočil část skladby v domácím studiu, ale většina vznikla v Record Plant v New Yorku. Koproducentem byl vedle Yoko Ono také legendární Phil Spector, který během 60. let odstartoval nejednu kariéru. Ačkoliv jde o solovou desku Johna Lennona, na několika písních se podílel i George Harrison. Imagine vyhrála hitparády snad ve všech možných zemích světa a dodnes se dobře prodává v různých remasterovaných a luxusních edicích. Ono vůbec celé druhé solové studiové album Johna Lennona patří k jeho nejslavnějším. Imagine se totiž stala hymnou míru a naděje, ale i písní s politickým a osobním podtextem. Album vznikalo v době jeho spolupráce s Yoko Ono a reflektuje jeho umělecký i lidský vývoj po Beatles. Do svého repertoáru ji zařadili stovky hudebníků, včetně takových jmen jako David Bowie, Elton John, Coldplay, Madonna, Shakira nebo Lady Gaga. Podle Britů jde o druhou nejlepší píseň hned po Bohemian Rhapsody od Queenů. Navíc je to jedna z celosvětově nejhranějších skladeb. Jenom v jednu dobu se nehrála. Po 11. září 2001 a útocích na New York, na město, kde John Lennon přišel 8. prosince 1980 o život.

Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: opravdu se divíte.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. V Ostrově začíná dětský filmový festival Oty Hoffmana, ocení Zdeňka Svěráka a herečku Veroniku Frejmanovou. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. A zítra bude skoro jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlár s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítávat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlár.
2: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
0: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Ostrově na Karlovarsku dnes začíná 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frejmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
3: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
0: Slavnostní zahájení festivalu začíná ve 20 hodin. Státní podnik Povodí Ohře začal snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Omezí ho ze 170 litrů na 150 litrů za sekundu. Jak uvedla mluvčí Dana Zikešová, v případě potřeby má od vodoprávního úřadu povoleno snížit odtok až na 100 litrů za sekundu. K tomu ale zatím nechce sáhnout a bude čekat, jestli se na přítoku projeví ohlášený déšť. Hladina přehrady Březová klesla pod 421 metrů nad mořem, což je úroveň, kdy je nádrž téměř na hranici možnosti regulace toku. Povodí zároveň zakázalo lidem vstup na most, který vystoupil z přehrady, která je už téměř bez vody. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
4: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
5: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
6: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
7: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
6: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
7: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Desítka koní i žokejů zabojuje o vítězství ve 136. ročníku dostihu Velká Pardubická. Nejslavnější překážkový závod ve střední Evropě začíná v 15.30.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude jasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno výjimečně, místy i přehánky většinou na horách. Večer ubývání oblačnosti, nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Ašská je z důvodu stavebních prací uzavřený odbočovací pruh u křižovatky ulic u Hilárie a Vodní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: I nadále jste s rádiem vašeho kraje, dnes je neděle 11. října a pokud si ještě děláte plány na odpoledne, už za chvilku nabídnu trochu inspirace. Řekneme vám pozvánky na zajímavé události v našem regionu, jako například to, že v Ostrově začíná dětský filmový a televizní festival od jeho Hofmana. Na Mírovém náměstí před pár minutami začal program nazvaný Nemůžeme se dočkat. Představí se v něm například Michal Hruza a kapela Hruzy, připravený lampionový průvod a setkání s hvězdami na červeném koberci. Ve 20 hodin, jsme už zmiňovali, začne v kulturním domě slavnostní zahájení festivalu. A nebo vás pozveme do karlovarské Matony arény. Tam v 17 hodin proti Energii Karlovy Vary nastoupí tým kladenských rytířů. Tak zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
1: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

Víte, že komorní hůrka a železná hůrka na Chebsku jsou nejmladšími vyhaslými sopkami u nás? V minulosti je osobně zkoumal i básník a přírodovědec Johann Wolfgang Goethe. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Minuty pro volný čas.
1: Pořadatelé lázeňského festivalu Jablek zvou až do 17 hodin do prostoru kolonády v Mariánských Lázních. Program nabídne jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstavu regionálních odrůd, ovoce a zahrádkářských výpěstků místních zahrádkářských organizací, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky pokrmů z jablek a hudební vystoupení. V muzeu Karlovy Vary stojí za návštěvu expozice nazvaná Dějiny a příroda Karlovarska. Prezentuje živou a neživou přírodu s poukazem na ekologii, archeologické nálezy, vývoj osídlení kraje, počátky měst a hornické činnosti v regionu. Cenné středověké a barokní plastiky, historii a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek. Otevřeno je do 17 hodin. V 10. kole extraligy nastoupí v karlovarské Matony aréně v 17 hodin proti Energii Karlovy Vary tým kladenských rytířů. Karlovarské kinočas zve od 17 hodin na film Šipkaři, ve kterém se prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod postupně propojí s kriminálním podsvětím, černým humorem a stále absurdnějšími situacemi. V Ostrově tam dnes začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Na Mírovém náměstí před pár minutami začal program nazvaný Nemůžeme se dočkat. Představí se v něm například Michal Hrůza a kapela Hrůzy, připravený lampionový průvod a setkání s hvězdami na červeném koberci. Ve 20 hodin začne v kulturním domě slavnostní zahájení festivalu. Rodinnou hru Metternichova cesta připravili časem na zámku Kinžvart. Příběh vtáhne do děje, ve kterém se slavný rakouský kancléř Klemens Wenzel von Metternich ztratil v čase a nutně potřebuje pomoc rodinných týmů, aby našel cestu zpět. Při dobrodružné cestě zámeckým parkem čekají návštěvníky na 8 stanovištích úkoly a luštění tajenky. Tolik tedy inspirace pro dnešní den. Pokud se vám něco zalíbilo, dobře se bavte.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je to tu, přátelé, je to tak, budeme teď soutěžit, jak slyšíte, Podkres napovídá. Už teď můžete volat sem do studia, abyste se zařadili do procesu možného získání dnešní ceny. 43. ročník Mezinárodního jazzového festivalu Karlovy Vary míří do svého závěru. Poslední akcí bude koncert Mike Stern Band a František Kopp Quartet. A my nabízíme dvě vstupenky do Císařských lázní Karlovy Vary, kde v sobotu 17. října od 19.30 právě tento koncert proběhne. No samozřejmě jazzu se bude týkat i dnešní otázka, tak určitě neváhejte a pokud máte zájem, volejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
0: Tak a už je tady první volající, který zkusí své štěstí. Pěkné odpoledne, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Jaroslav ze Stráže.
0: Tak Jaroslave, vy jste milovník jazzu?
2: No, tak úplně milovník ne, ale občas si to pustím.
0: A do Císařských lázní na koncert 17. října byste rád přišel?
2: No to jo.
0: No tak fajn, tak si pojďme zasoutěžit, pojďme zabojovat. Protože já se ptám, kdy se každoročně slaví Mezinárodní den jazzu? Chcete nápovědy?
2: No, asi jo.
0: Tak je to za A 30. dubna, za B 21. června, anebo za C 1. října. Co myslíte? Mezinárodní den jazzu.
2: Tak dáme duben.
0: Duben, 30. dubna, sedí vám tam duben. No tak možná, že to je vhodné datum. Poznal jste fanfáru, která vám zahrála, protože jste správně uhád. Ano, opravdu, Mezinárodní den jazzu se slaví každoročně 30. dubna. Vyhlásilo ho UNESCO v roce 2011 a poprvé se slavil v roce 2012. Já vám ještě jednou gratuluji k vaší výhře.
2: Děkuji.
0: Dvě vstupenky na koncert 17. října od 19.30 v Císařských lázních jsou vaše. No vy ostatní, pokud jste milovníci, vyznavači jazzu, tak rozhodně doražte také. No a vás ještě poprosím, zůstaňte na telefonu, domluvíme spolu podrobnosti. No a teď už další písnička. Krásné odpoledne.

0: Jazykový koutek.
1: O čem a nad čím teď budeme přemýšlet? O čem a nad čím debatovat? Vladimír Šťovíček a jazykovědkyně vám to řeknou.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda je náležitá vazba se sedmým pádem u sloves přemýšlet a debatovat. Tedy přemýšlet nad něčím a debatovat nad něčím. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. U obou sloves je základní vazba s předložkou o a se šestým pádem. Tedy například debatovali o politice nebo přemýšlím o budoucnosti. U slovesa přemýšlet už slovník ze 60. let minulého století dokládá i vazbu přemýšlet nad čím, kterou ještě označuje jako řidčí. Tedy přemýšlím nad řešením úlohy, přemýšlím nad knihou. U slovesa přemýšlet už je dnes vazba přemýšlet nad něčím zcela běžná.
2: A jak je to u slovesa debatovat? Už jste řekla, že základní vazba je debatovat o projektu nebo debatovat s kolegy o výsledcích voleb, ale debatovat nad něčím?
3: No, musím říct, že všechny výkladové tištěné slovníky češtiny 20. století uvádějí u daného slovesa jen vazbu debatovat o čem. Pravděpodobně především vlivem podobnosti významu se slovesem diskutovat proniká vazba nad něčím i ke slovesu debatovat. Dříve nebyla přijímána, ale postupně se stabilizuje a nejnovější slovník, akademický slovník současné češtiny, už je také u slovesa debatovat dokládá s příkladem. Radní obce debatují nad sestavením letošního rozpočtu.
2: Závěrem tedy můžeme říct, že u obou zmiňovaných sloves je vazba nad čím náležitá?
3: Je a dodat, že je ale v užití vazeb významový rozdíl. Přemýšlet nebo debatovat o něčem má význam spíše obecný. Debatovat nad něčím nebo přemýšlet nad něčím označuje význam konkrétněji, znamená analyzovat nebo intenzivně se něčím určitým zabývat.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Příště můžeme přemýšlet o vašem námětu. Pošlete nám ho na adresu info@pl.rozhlas.cz.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, přesně za 8 minut přichází 16. hodina a s ní další aktuální zprávy, tentokrát v podání Lenky Polákové, a hned potom hvězdné návraty, v nich bude znít čeština i slovenština. Oba jazyky ovládal totiž herec, na kterého se bude vzpomínat. Říkali mu Julo, byl polovinou slavné dvojice a předčasně odešel v 61 letech. Jmenoval se Julius Satinský. Zazpomínáme na jeho začátky, soukromé tragédie i herecké úspěchy, to vše okoření ukázky z filmu rozhlasových i televizních estrád. Patrik Rozehnal se už na vás těší jako průvodce dalším dílem seriálu o dobrém humoru. Začínáme hned krátce po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Policie vyhlásila pátrání po 76-letém seniorovi z Karlových Varů. Může být v ohrožení života. Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO, druzí jsou Starostové a nezávislí. Od začátku měsíce vyšetřuje státní veterinární správa možný výskyt nákazy virem Šamunda v Česku. A zítra bude skoro jasno.

0: No odpoledne až oblačno, teploty do 13 stupňů, zprávy Alenka Poláková. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakékoliv informace o pohřešovaném, volejte na linku 158. Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými. Získalo necelých 32% hlasů. V 47 členem zastupitelstvu obsadí 18 křesel. O 3 více než dosud. Podle lídra hnutí ANO a současného primátora Romana Zarického je to pro vítězné hnutí dobrý výsledek.
1: Já si myslím, že lidé ocenili to, že jsme dlouhodobě komunikovali velmi otevřeně data z města, to znamená, informoval jsem v podstatě každý den o tom, jak naplňujeme naše sliby a s voliči jsem byl v každodenním kontaktu, takže já myslím, že je to dobrý výsledek, určitě jsme připraveni jednat o koalici napříč tím politickým spektrem.
0: Na druhém místě skončili v Plzni s necelými 18% a 10 mandáty Starostové a nezávislí. Třetí je ODS s více než 15%. Do zastupitelstva se dostalo i uskupení pro Plzeň s podporou lidovců a koalice Chceme Plzeň. Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Podle státní veterinární správy způsobuje mimo jiné horečku, nechutenství, potraty nebo vývojové vady u mláďat. Pro člověka virus nebezpečný není. Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budy Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Katmandu. Podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášené žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
2: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková 40. deblový titul v kariéře zatím neslaví. Ve finále podniku v Pekingu podlehli s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniová za 61 minut 1-6 a 2-6. Počasí. V noci a zítra bude jasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, výjimečně místy i přehánky, většinou na horách, večer ubývání oblačnosti, nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povene slabý, přechodně pak mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži. Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
5: Inženýr Horák.
4: Ne.
5: Inženýr Horal.
4: Ne.
5: Inženýr Horárik.
4: Ten taky ne.
5: Inženýr Horček.
4: Máte ho tam vůbec?
5: Inženýr Horčičák.
4: Další.
5: Inženýr Horčík.
4: Cože?
5: Inženýr Hvorčík.
4: Ne, to není on.
5: Inženýr Hordoši.
4: Čtěte dál.
5: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
4: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
6: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
4: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel, nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš páš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dovolte, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? Jako no. Chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie?
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a pádež a nějakou kostru, aby dostal.
8: Ale když vám vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte
6: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
7: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society, jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli, ano.
7: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
7: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. A? Jenže to neseženete.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to je
4: tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont. Já bych som vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: samozřejmě, ne? Tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: No dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
2: Áno, tak to je...
3: To je príbor.
2: To
3: my jeme.
2: To sú príbory.
3: Vyťaká je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovorit o obeživě, prepáčte, že já mám teda v rodině peniaze, rozumíte? U nás
3: peniaze.
2: Taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peniaze. Musí zaplatit, teda já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou... Naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To sú úplne stejní, to je zajímavé. Áno,
3: to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do
3: banky tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka.
2: Banka.
4: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: No, prebančíno je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
4: Áno.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
4: Áno.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom je ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Brity při natáčení téhle komedie také docela zlobili. A Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu čtyři rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. Tři hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: ano,
3: to jsme už kedy.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť za, začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedna

0: A ohláste no, niekoho? A možno,
1: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorník, áno?
0: No.
1: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
0: Manželko.
1: A manželko.
0: Kde sú?
1: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
0: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
2: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Božím daru vyhrálo volby opoziční sdružení nezávislých kandidátů. S vyhledáváním informací na webu šumavské destinace nově návštěvníkům pomáhá malovaný rys. Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. A zítra bude skoro jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ve vedení Božího daru končí sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka Náš domov Boží dar. Ve volbách nezískalo žádný mandát. Vítězem voleb je opoziční sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, které získalo 5 mandátů v 7členném zastupitelstvu. Do zastupitelstva byla za sdružení zvolená i Martina Poštová.
2: My moc děkujeme všem voličům, občanům Božího daru, kteří dorazili k volbám, řekli svůj názor a my děkujeme samozřejmě

0: Sdružení nezávislých kandidátů Boží dar za 5 mandátů, které jsou pro nás závazné a samozřejmě jsme připraveni pro Boží dar pracovat.
1: Do zastupitelstva Božího daru se dostali kromě 5 lidí z vítězného sdružení ještě 2 zástupci sdružení Božidaráci. Nezisková organizace Destinace Šumava žije spustila na svých stránkách nový chatbot. Nazvala ho Riseriko a zájemcům pomáhá vyhledávat potřebné informace o akcích, ubytování a zajímavostech v regionu. Pokračuje ředitelka destinace Monika Bendlová.
2: Výhodu má v tom, že si tahá ověřený informace z našeho webu na destinaci Šumava žije a je to super v tom, že si třeba řeknete, zítra mám pršet, kam mám jít s malými dětmi, co se kde děje a už nemusíte složitě nic hledat a ten chatbot vám to vlastně vyjede rovnou z těch ověřených aktuálních informací.
1: V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené nebo nepřizpůsobené rychlosti a kvůli nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Policie za září eviduje takových případů 190. Zemřelo při nich 11 lidí. Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením akcí na vývoz ruské nafty bez jakýchkoliv ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti.
3: Sport.
1: Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stemptowna navázal 10letý valach Final Orders. Znovu se tak z vítězství radoval irský jockey Donoju. O triumf rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye. Závod dokončilo 6 z 10 koní.
3: Počasí.
1: Noci a zítra bude jasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, výjimečně místy i přehánky, většinou na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povene slabý, přechodně pak mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 20 na hrázi přehrady Březová u Karlových Varů se srazilo osobní auto s autobusem. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
4: Je krátce po 17. hodině, zprávy skončily a začíná váš oblíbený a léty prověřený pořad Blahopřejeme písničkou. Krásné nedělní odpoledne a příjemný poslech vám všem přeje Iva Kokešová.

tady máme první dnešní oslavence. Hrát budeme pro dvě členky Svazu postižených civilizačními chorobami základní organizace NEJDEK. Paní Jiřinu Berounskou, která včera oslavila půlkulaté narozeniny, a pro paní Marii Jarošovou, která v úterý 13. října oslaví krásné kulaté narozeniny. Při této významné události oběma posíláme po vlnách rádia vašeho kraje písničku. Všechno nejlepší přeje a přání posílá místopředseda Svazu postižených civilizačními chorobami NEJDEK pan Jaroslav Seidl.

Posloucháte rádio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou. Teď budeme hrát Karla Gotta pro tři dámy. Jiřinu Baumrukovou, Věru Mužíkovou a Helenu Rotovou, které v tomto týdnu oslavily narozeniny. Obec Klášter všem oslavenkyním srdečně gratuluje, přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a duševní svěžesti.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Posloucháte rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou, přejeme vám krásné nedělní odpoledne. Máme tady další dva oslavence. Hrát budeme pro paní Soňu Gubišovou z Otročína, která slaví v těchto dnech 86. narozeniny, a také pro pana Františka Tomšu z Otročína, který slaví 85. narozeniny. Oběma do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

A nyní na rádiu vašeho kraje přání pro oslavence z fanklubu kapely Atlas. Jednak je to František Poncar z Rokycan, potom také pan Josef Švec z Chlumína Zálezlic, pan Petr Kalous ze Gdyně a pan Václav Kepka z Plzně. Všem jubilantům k jejich výročí gratulujeme a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, notnou dávku štěstí, trvalý optimismus, dobrou náladu a spokojenost. Přání posílá předseda fanklubu Atlasu Josef Kou.

Tady je rádio vašeho kraje a nedělní vydání pořadu Blahopřejeme písničkou. 8. října 2026 oslavil své 90. narozeniny pan Zdeněk Vlček, který v současné době žije v domově Klementás v Janovicích nad Úhlavou. Písničku mu věnuje jeho sestra Slávka společně s celou rodinou a zároveň mu touto cestou přejí do dalších let především pevné zdraví, mnoho štěstí, optimismu, elánu a spoustu krásných chvil prožitých mezi blízkými. Milý Zdeňku, k tvému krásnému životnímu jubileu ti přejeme, aby ti i nadále nechyběl úsměv, dobrá nálada a chuť do života. Všechno nejlepší k 90. narozeninám. S láskou a přáním jen toho dobrého, sestra Slávka a celá rodina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli vždy mezi 17. a 18. hodinou. Vaše přáníčka k narozeninám, svátkům, výročím svatby a podobně přijímáme třeba na adrese Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10 301 00 Plzeň. Do dopisu prosím napište telefon, text gratulace a název tří písniček, případně interpretů pro výběr. Pokud chcete vaši objednávku zaslat elektronicky, stačí vyplnit formulář Nechte si zahrát, který snadno najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Schovej dopis první lásky, měj ho na srdci jako vzor. Potom můžeš něžně psáti jako duha na obzor.

Pokračuje pořad Blahopřejeme písničkou a my vyřizujeme další vzkaz. Prosím o písničku pro moji milovanou manželku Zdeničku, která 12. října oslaví krásné narozeniny. Milá Zdeničko, přeji ti všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a úsměvů na tváři. Prosím nějakou pěknou písničku od skupiny Škvor. Za zahrání děkuje manžel Lukáš s Elinkou, sestra Péťa s manželem Tomášem, mamka Zdeňka, táta Petr a ostatní příbuzní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
1: Dejte sem židlí, židlí, židličku pro...

Bolí jí noži, noži, nožičky, mý drahý, tydli, tydli, tydličky. Bolí jí noži, noži, nožičky.

tady další dvojitá gratulace. Libor Karpíšek oslavil 70. narozeniny a Přemysl Bleša 86. narozeniny. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. Tento den není jen oslavou vašich narozenin, ale také uznáním všeho, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Přejeme vám, aby každý nadcházející rok byl plný radosti, spokojenosti a úspěchů. Obec Heřmanov.

Nedělní pořad Blahopřejeme písničkou končí. Další přání splníme zase příští víkend. Už teď se na vaše hudební gratulace těšíme. Mějte se hezky, pěkný večer přeje Iva Kokešová.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarská policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené. Může být v ohrožení života. V Ostrově začíná dětský filmový festival Oty Hoffmana. Ocení Zdeňka Svěráka a herečku Veroniku Frejmanovou. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. A zítra bude skoro jasno, odpoledne až oblačno. Teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůř slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
3: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
2: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. V Ostrově na Karlovarsku dnes začíná 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění

0: herec, scénárista i spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frejmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
1: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
0: Slavnostní zahájení festivalu začíná ve 20 hodin. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho můžou pamatovat jako Švandu ve Strakonickém Dudákovi nebo starostu Dubského ve hře Naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval, vzpomíná herečka Veronika Frejmanová.
2: Vzpomínám si, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se, jak se mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
0: S Frejmanovou si Štěpnička zahrál třeba v seriálu České televize Vyprávěj. Televizní diváci si ho můžou pamatovat taky jako dabéra. Svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta začíná platit energetické příměří. Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že obě strany souhlasily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale podle serveru Axios řekl, že o ničem neví. Dodal nicméně, že pokud s tím bude Moskva souhlasit, Kyjev toto energetické příměří přijme. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Sport. Házenkářky Mostu postoupily do závěrečného předkola Evropské ligy. Severomakedonský celek Gjorče Petrov doma porazili 27-17 a smazali 4gólové manko z úvodního utkání ve Skopji. 8 góly se pod výhru Černých andělů podepsala reprezentační spojka Markéta Šustáčková. Počasí. Zítra bude jasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, výjimečně místy i přehánky, většinou na horách, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby zátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u odbočky na obec Hrušková u Sokolova bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I v podvečer je s vámi Český rozhlas Karlovy Vary a vysílání pokračuje. Už za chvíli se dozvíte několik zajímavostí z našeho regionu, ale také z celé České republiky, jako například to, že ultramaratonec Miloš Škorpil ve 72 letech stále závodí a dneska třeba běží horský maraton v Alpách a jelikož je v penzi, stíhá oběhání psát i knihy a jednu z nich právě vydal. A nebo také to, že na pražské výstavišti začala včera večer 14. řada soutěže Stardance. Nejvíc porotu svou sambou zaujal zpěvák Vojtěch Dyk. První taneční kroky předvedlo ale i dalších 8 známých osobností. Víc přidáme v reportáži už za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: 18:16 pokračuje vysílání Rádia vašeho kraje a v něm další reportáž. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se obešly bez větších problémů. Policisté asistovali třeba na Jižní Moravě. V Hrušovanech nad Jenišovkou nebo některých brněnských částech je přivolali kvůli tomu, že před volebními místnostmi politici pokračovali v kampani. To ale zakazuje zákon. Policie zasahovala i v Moldavě v Krušných horách, kde radnice už několik dní řeší podezření na účelové přihlašování nových obyvatel. Tam budou mít volby nejspíš ještě soudní dohru.
1: Jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový
2: problém. Já jsem se neodstěhoval, já jsem tady...
1: Nikde jinde nás volit nenechali.
3: Stěžuje se jeden z 22 voličů, které moldavská radnice vyškrtla ze seznamu. Ti za přítomnosti policie sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle vedení obce se tam přihlásili jen proto, aby mohli ovlivnit výsledek hlasování. Situací se proto bude zabývat Ústecký krajský soud. Předsedkyně volební komise v Moldavě Jana Svitáková popsala atmosféru ve volební místnosti.
4: Pak směřují ten vztek na nás, víš, je to problematické s nimi i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce končí tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost.
3: Ve zbytku Česka byly volby klidnější. Tempo sčítání je skoro stejně rychlé jako před 4 lety. Za menší zpoždění podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové může vyšší zájem o hlasování.
5: Český statistický úřad přebral první výsledky hlasování ve 14:28 a jednalo se o okresek v Miskovicích. V okrese Kutná Hora jako druhý byl zpracován okresek Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
3: Tradičně vysokou účast měli v Chile na Rokycansku. Tam přišlo 86% oprávněných voličů. V absolutních číslech 18:21. A už před volbami bylo jasné, že se z voliči rozloučí primátorka Třince Věra Palkovská. Z čela města odchází po 20 letech. Letos už nekandidovala. Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Miroš Birka dospíval v podvečerním vysílání Rádia vašeho kraje. Dnes je 11. října a svátek slaví Andrej, tak pokud máte nějakého ve svém okolí, tak nezapomeňte na gratulaci. No a my pokračujeme další zprávou. 505 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Korpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání tento víkend běží další těžký závod v Alpách. Trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Teď vydal svoji 13. knihu, jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Korpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Korpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat i ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravené. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Korpil až na pátý pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Jo.
1: Miloš Korpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Korpila poslouchá manželka Dana v sedě, ta už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mě nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Já, aby tam neměla v té hlavě ten běh, a to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Korpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že Boží dar leží v nadmořské výšce přibližně 1020 metrů a jde o nejvýše položené město u nás? A nejen to. Ani v celé střední Evropě nenajdete město ve vyšší nadmořské výšce. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: A nám se zase líbila písnička Marka Ztraceného. V 18:46 pokračuje podvečerní vysílání Rádia vašeho kraje a v něm další aktuální reportáž. První kroky, první známky a také první nervozita. 9 známých osobností v sobotu zahájilo 14. řadu soutěže Stardance. Na parketu pražského výstaviště i na obrazovkách České televize předvedli se svými tanečními partnery čaču, valc a sambu. Mezi soutěžícími byla i kaskadérka Hana Dvorská, historicky druhá nejstarší účastnice soutěže.
1: No pocit je, že jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
2: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla čaču.
1: Ale dobrý pocit, mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl a všechno se tady leskne, tak je to takovýho něco jiného, než když jsem pořád v tom ty tělo cvičně. No.
2: Překvapilo vás něco na tom dnešním večeru, na tom přímém přenosu?
1: Jednak mě překvapili ty nízký známky od těch porotů, protože mě připadá, že tadyhle ty ostatní páry tancou úplně krásně, famózně, nejlíp. No a jinak mě nic nepřekvapilo, my už tom žijem dlouho, jako pořád trénujeme a teď už 3 dny tady jako různě zkoušíme, takže už jsem na to zase zvykla.
2: Nejvíce čtveřici porotců, mezi které se vrátil i přísný Zdeněk Chlopčík, zaujal výkon zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho rakouskou tanečnicí Katarinou Malek.
3: Jo, byl jsem nervózní, ale ani vlastně ne jako z toho tance, jako spíš z toho, abych si to opravdu užíval. No, já když se přicházel, tak mě potkala Taťána Drexler a říkala, já ti všechno vyčiním. Takže já jsem si říkal, no tak to bude pecka teda tohle. A takže jsem to nečekal vůbec, ale na druhou stranu, jako víte co, tak si to prostě nějak všichni užíváme na nějaký maximum, co jde, a o to hodnocení podle mě zase tak úplně jako nejde.
2: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk.
4: Moc mě mrzí, že tady nemůžeme být a nemůžete vidět, jak krásně Filip tančí a taky má úžasný choreografie, ale moc si toho vážím, vážíme a děkujeme.
2: Kdo ze soutěžních párů vypadne jako první, rozhodnou už příští sobotu nejen hlasy poroty, ale i diváků. Ty můžou nově posílat také přes oficiální aplikaci Stardance. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

I nadále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary přesně za 8 minut a teď už za 6 minut přichází 19. hodina, s ní další aktuální zprávy ještě v podání kolegyně Lenky Polákové. No a hned potom se můžete těšit na cestu k uzdravení, příběhy medicíny podle skutečných událostí s předními lékaři Česka. Hlavní linkou tohoto pořadu jsou příběhy pacientů, jejich cesta k uzdravení pod dohledem ošetřujícího lékaře. Pro dnešní den se s vámi loučí Pavlína Kyselová, také Lukáš Staněk a Lenka Poláková. Užijte si zbytek neděle.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Do druhého kola senátních voleb postoupilo 11 kandidátů hnutí STAN, další dva uspěli už v prvním kole. Povodí Ohře omezuje odtok z přehrady Březová u Karlových Varů, voda tam stále ubývá. Výskyt minimálně 43 vlků na Šumavě potvrdil výzkumný projekt. A zítra bude skoro jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf Starostů Vít Rakušan očekával.
4: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
3: Hladina přehrady Březová u Karlových Varů dál klesá. Vodohospodáři omezují odtok z nádrže, přesto do ní přitéká míň vody, než z ní musí vypouštět. Povodí Ohře zároveň tento týden zakázalo vstup na historický most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu, pokračuje mluvčí podniku Dana Zikešová.
5: Na obnaženém mostě v nádrží jsme umístili značení se zákazem vstupu. A to především kvůli tomu, že mostní konstrukce je ve špatném technickém stavu a při pohybu po ní hrozí i riziko pádu.
3: Na Šumavě žilo v loni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podle něj na ploše 2000 km žilo ve vlčím roce 24-25 38 jedinců v 11 teritoriích. K tomu ještě dalších 5 samostatně se pohybujících vlků, které nebylo možné přiřadit k žádné smečce. Podrobnosti dodává mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
6: Při sběru dat byly nejprve zkoumány a

0: analyzovány pobytové znaky, jako jsou otisky tlap, trus, srst nebo zbytky kořisti usmrcené vlky. Další informace o tom, kde se vlci vyskytují a kolik mají mláďat, poskytly fotopasti. Zvláště podrobné poznatky jsme získali díky 11 vlkům, kteří byli na české straně od konce roku 2025 vybaveni GPS vysílači.
1: Po ztroskotání lodi u Džibutska zemřelo nejméně 139 lidí a přes 80 dalších se pohřešuje, informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení OSN. Loď převážela přes 300 lidí z Džibutska do Jemenu a převrhla se v noci ze čtvrtka na pátek. V místech neštěstí poskytují pomoc i týmy Mezinárodní organizace pro migraci.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až oblačno, výjimečně místy i přehánky, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 210 u odbočky na obec Hrušková u Sokolova bouralo osobní auto. Projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty fólie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch fólií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 1200 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fora J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkajíc, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon Hausner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé, ale jak se chovali naši přátelé. Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků a tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace. A o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se

0: odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
2: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
2: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
3: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
6: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
7: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
6: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
8: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
6: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
5: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
9: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
5: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
10: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
5: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská

0: Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na Úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká 12.
2: Česká 12.
3: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká 12, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje Stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám říct. Kde se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze. V minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý, hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem, a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. We'll be right back.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: za tečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšení škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tipsport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio.

0: vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení s Vojtou Vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, tak vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, ano. Brambory, těstoviny a špek, jestli zepletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom vysvětlit, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se ti to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch, povrch.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě. Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektoru projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě, mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra?
6: Sorry, vole, pan čeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozdila, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustejte! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie, Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest. Bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot.
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů,
2: nebo? obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce.
3: A... Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti, že mohl si...
2: No jo, no, to jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No, ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takový. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady, pan to nesvět.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, no, je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No, podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek
3: pohádek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom.
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc. Ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: No a co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí.
4: No.
3: A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, tohle. Přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přines vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. Byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor, ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Ty mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakému mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovým prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: Musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
5: Ježiš, to už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem jí neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem jí štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom?
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
4: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
5: To Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že by mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Rezek a jeho písnička Jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví, pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu, takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole, na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste ji takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazlívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadilo, ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš,
1: no. To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jíháčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Potom se to jakoby draží, ta kočka, ty peníze potom pro ten určitý útulek.
0: Uh-huh.
1: Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil z mantinelu a řekl, já nebudu brusit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to... Ty šňůrky se mi tam zařezávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása. Ten
1: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Jo, taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dále. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji.
0: Vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Mhm. Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda. Mm-hmm. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Mm-hmm. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Uh-huh. Čili to všichni známe. Prostě je to tu babičky, který říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Uh-huh. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Mm-hmm. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo. Mm. Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí. Mm-hmm. Už jenom pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné, léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti. Mm-hmm. To znamená děti, které jsou někde ve válku, čtvrtým takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Uh-huh. Byla 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Uh-huh. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, uh-huh. bezpečný zemi. A to, že lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom, se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechtí, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. Uh-huh. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať nikdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete o dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. To je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A jako pečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže co bych štrikovala,
0: šla,
1: když mě to, sam,
0: šla
1: mě to
0: samotný cestou,
1: moc
0: prostě
1: nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a no, každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže si jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách?
1: No, těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy, no.
1: Nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe. Ke mně přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, že bych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla, rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. Kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. No, a oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopsal, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, jo. Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: ve svém
1: společenská všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, no. Ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Jo, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda.
1: Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Dobrý večer, Tučko, je vás taky zdravím.
1: Děkuju. Děkuju moc krát.
2: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
1: Povězte. Kolik?
2: No, já mám svoje 3.
1: No, panečku.
2: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
1: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
2: Přesně tak. Takže já jsem, je opravdu, já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel, nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
1: Jo.
2: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
1: Ano.
2: A ten je do Německa s kamarádem a havarovali je jako, on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
1: Aha.
2: A zůstali od něj 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
1: Ano, ano.
2: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
1: No,
2: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
1: No tak to je super.
2: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou, a opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
1: Jo.
2: Radši si, mám to prostě, si hodně pomůžu sama. V tom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, mě se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
1: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
2: No, tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
1: zvládnout to s tou prací.
2: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání. A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teď bylo vaření.
1: A přípravy s dětmi do školy.
2: Nákup.
1: Ano.
2: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem ta den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
1: dokázala.
2: Jo,
1: rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
2: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
1: Jo.
2: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
1: Tak to je dobře.
2: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
1: No je,
2: já ráda na to vzpomínám.
1: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký děkuji. Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
2: Hodně zdravíčka
1: taky.
2: A velké pohody vám.
1: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: u
1: má
0: děti.
1: Taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak. A potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zazpomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou,
0: aha,
1: takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici,
0: mm-hmm,
1: tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci,
0: mm-hmm,
1: taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, bydlím, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku,
0: mm-hmm,
1: a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
1: věku.
0: Stavili
1: jsme baráku toho.
0: Na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A žijem mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou,
0: mm-hmm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Mm.
1: No tak se nedá nic dělat, to už je zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně
1: naplánovat
0: a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Mm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju, popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno
1: vylepší. Já vám taky.
0: Jo, a děkuji za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou
1: na
0: noc. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jigga jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také webkam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: To.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolala se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začít mluvit, nebo chcete?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že ho máme.
1: Že ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo se svítem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě Astrio takzvané, dělají banery, polepy auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti. Dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Jo.
2: Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny, tam manželka říká, zeber ji, dovedí k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
2: Tak my ji hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli z něho nechat samé. Jo.
1: Jo, jo, jo.
2: A chodí do třetí třídy a je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. Protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano, ano, ano.
2: Ale
1: no, to bude
2: jako
1: asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud
2: ano,
1: je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak a teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstná to sportem,
1: to
2: syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Na fotbalu, tak to podědil, takže jako snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano, ano. No ale podrženo, sečte, no nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevidím. Jo.
1: Dobře,
2: tak
1: Pepo.
2: Tak vám
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
2: A mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi.
2: No, když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedna třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale my, jako jo, děcka jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima, no, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební.
0: Ano, ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že?
0: No.
1: Ale takovou normální násobilku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo,
0: ano,
1: ale
0: ano.
1: Násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Virimex, jo? A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví.
0: Taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá,
1: úplně,
0: jo? Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna. Dneska jsme to slavili a kulka včera, jo?
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, tak je to s našimi dětima, jo?
0: Jo,
1: tak
0: zaplať
1: pamuji, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
1: Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po kuškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano, jo, ano.
1: No, ona šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takový jako rodinný, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct. No.
0: Dobře, no. Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašskou. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: Takže je to ten,
0: A z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roků, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žakovské potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou. No, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě. Takže,
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: Teď jsme tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný?
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude
1: no,
0: fajn.
1: Dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: Takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, ale... Přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, jo, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, Nápodobně, všechno dobré.
1: Velké dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravíku. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel už, je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: pak
0: sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech
1: ale
0: určitě.
1: Akorát, že teď už je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo. Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Hmeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to jsou smutný příhody
1: zase,
0: tohle.
1: A druhý si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. A 4 bývali 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina.
1: Ale dřív
0: to
1: tak by... 80 let.
0: Tak to je pěkný tak věk, myslím, tak. Na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: moc krát. Samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno a v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna, jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takhle do Dvora Králového, to je krásné.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19. roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy a musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil.
2: Dělal.
1: No.
2: Takže potrženo, seště to musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle dopadlo.
1: Taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací. Děti mají taky hodné,
2: tak to je fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát,
1: dobře.
2: Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhle té písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše: dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak, milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím ctvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestě.

0: cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh, radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Jestli vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroděným plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko! Vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a 2 jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
3: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
3: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
3: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
3: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
3: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
3: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
3: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
3: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
3: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
3: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
6: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačními Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
5: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
6: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
5: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: you didn't lack.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: No a v případě Vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Utálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Utálejte se po močále.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit, to neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.